0: Radio. Relax Radio. 5, 4, 3, 2, 1. Relaxáda.
1: Já doporučuji jedno jediné, abyste zůstali u rádií, případně zesílili, to znamená volume doprava. Máme tady relaxádu, hitparádu Relax Rádia, do které hlasujete vy, vlastně ji tvoříte vy, na www.radio-relax.cz. Já tady už mám před sebou konečné pořadí, takže já jsem vlastně v tuhle chvíli jediný, který ví, jak to dopadlo vlastně po tomhletom kole. Vy víte, že kromě té desítky, kterou si budeme dneska pouštět, jsou před vámi i 4 novinky. To kdyby náhodou někdo vypadnul, a já se musím podívat rychlostí blesku, jedna písnička půjde z kola ven, co si budeme povídat, nedá se svítit, jdeme na rekapitulaci z minulého kola, taky budu moc říkat, ale až na Silvestra, pojďme tedy od třetího k prvnímu místu, jak to vypadalo.
0: Relaxáda.

0: písnička Satisfy, to bylo třetí místo na dvojce. Just the way you are a Milky se svým charakteristickým popěvkem, který se mi strašně líbil. A myslím si, že minule, když jsem šel z Relaxády, tak jsem si ho zpíval asi naposledy, pokud to teda neuslyším v klasickém vysílání. A kdo byl na vrchu? A kdo tam byl naposled? A kdo mi způsobil špatnou náladu na večer, protože už ho uslyším? Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love. No ale pozor, to není zdaleka všechno. Ještě se musíme podívat na to, která z novinek se neprosadila, to znamená nedostala se do té základní desítky, i tam jedna je a přiznám se, byl jsem docela překvapený. Lost Frequencies, Live It All, mimochodem, jak přišel tenhle ten chlápek ke svému jménu, to když vyhrával zapomenuté frekvence, zapomenuté hitovky. Lost Frequencies, a tak mu tak začali říkat. Bohužel v dnešním pořadí rozhodně není. Co tady ale je? Je tady 10. a 9. místo, co si budeme povídat, to je docela důležitý rozjezd, protože na desítce je Alex Warren. To je chlápek, který se, než se proslavil hitem Ordinary, a to už je teda nějaký ten pátek, tak pozor, je to takový jako, že ďábel punkovej, žil skutečně v autě po tom, co ho matka vyrozila z domu. Pak samozřejmě naspíval Ordinary, to bylo někde v roce 2025, ta se stala vlastně takovým jedním největších globálních hitů, lámala rekordy i v britské hitparádě a myslím si, že v autě už spal asi naposledy. A když, tak si koupil pořádný obytňák. Takže dneska ho tady máme už za chvilinku s hitem Passenger a hned potom Hilary Duff, já myslím, a už jsme se o tom tady myslím, že i bavili při jedné relaxádě, když řeknu Lizzie McGuire, tak takový ty náctiletý vědí, v 17 letech měla vlastní modní značku, parfémy a svým způsobem i hudební kariéru, to znamená patřila mezi takový ty první teen hvězdy, který úspěšně spojili a já říkám, že to je úplně ideální kombinace. Televizi, hudbu a podnikání. Tak takové je 10. a 9. místo.
1: Relaxáda. Relaxáda. Relax Radio.
2: 10. místo.

Co k téhleté skladbě říct? To je 9. místo, Hilary Duff, minule to bylo 10. místo, teď fantastický postup až na 9. Jako já si myslím takhle, že je to úplně jedno, protože ona se má hodně dobře, ale v hitparádách jiných samozřejmě, v těch celosvětových, tam jako exceluje trošičku jinak. Uvidíme, jak si povede tady u nás v Relaxádě, do které můžete hlasovat na www.radio-relax.cz. Teď ale pozor, máme tady první novinku, je za ní, jak to říct, no, je to vlastně Švédka a je to první žena, která dvakrát vyhrála Eurovision Song Contest s dvěma různými písněmi. Jako, kdybychom se jí podívali trošku do historie, tak než začala její hudební kariéra, tak taky docela dobře začala jako televizní producentka, to znamená byla u všeho. Jmenuje se, nebo říká si Loreen a za chvíli si pustíme její hitovku z letošního roku, kdy vydala nové album a ta se jmenuje Set Me Free a hned potom se podíváme na osmičku a hádejte, kdo tam je. Nedávno 3 vyprodaný koncerty. Já to nejsem, Eva Farná, neříkej, co má se stát.

0: Když se vrátím o pár minut nazpátek, tak jsem vám servíroval první novinku dnešní hitparády, to je švédka Loreen, Set Me Free. Na severu ještě zůstaneme, protože teď mám pro vás další relaxáckou novinku. Tentokrát to bude zpěvačka Dainy, mimochodem velmi sympatická blondýnka, je to tak. A blondýnka to je proto, že je, představte si, taky ze severu. Pochází z norského města Tromso, který leží na zapolárním kruhem, a jako já mám hodně velký sen, že se tam podívám. Už jsem byl kousek, ale nedojel jsem tam. Tak snad někdy příště. Její první velký hit, který se jmenoval Backbeat, se rozšířil po světě, a to je docela zajímavý, hlavně díky prý streamovacím službám, nikoliv rádím, protože ona se proti tomu jako vyhradila, když se někde bavili o tom, jak se ta její hudba dostává mezi lidi. Tak streamovací služby dneska v podstatě jako vládnou, co si budeme povídat. No a pak tady mám ještě dalšího chlápka, ten se jmenuje Henry Moody, ten před hudební kariérou získal 100 tisíce sledujících, kde myslíte? Na TikToku, je to tak? A to vlastně díky krátkým cover verzím jeho písniček. A kdybyste se jako chtěli zeptat, nebo třeba vás to zajímalo, tak takový ty emotivní nálady, který on jako dává do těch svých balad, tak ty vznikají přímo z poznámek, který si vlastně zapisuje během cest jako fakt do obyčejného mobil. Tak jo, máme to za sebou a před sebou. Dainy a taky Henry Moody.
1: Novinka. Novinka. Novinka relaxát.

0: Aktuálně 7. místo, minule 9. Henry Moody, Miss You, je tady 4. týden. Já jsem mu teda dával jako větší šance, že se dostane nahoru, ale bohužel nevyšlo to, nedá se svítit. Jedeme dál, protože před námi je David Guetta s Alokem dohromady a skladba Run, Run, River. Mimochodem třeba Alok, možná, že to víte, možná ne, nevím. Jeho jméno pochází ze sanskrtu a znamená to světlo. Je to jeden z nejposlouchanějších DJů světa, ale co já jsem zjišťoval, tak už asi 2 nebo 3 roky dělá se jakýsi žebříček a je vždycky na 4. místě, což by mě teda fakt jako naštvalo. Co si budeme povídat. Na druhou stranu ke cti mu slouží, že část svých příjmů, až ženy jsou malí, pravidelně věnuje na ekologické a sociální projekty v Brazílii. No a hned potom nás čeká band, nebo spíš bunt, abych byl úplně přesný, protože to je německy a znamená to barevný. Dřív ho tvořili 2 chlápkové, ten jeden se jmenoval Levi Vík, takový typický německý jméno. No, zůstal sám a co se dnešní hitparády týče, tak když se na to koukám, Love Tonight 2. týden na 5. místě, to je super postup.
1: Relaxádio. 6. místo.

Musím uznat, že nějakou dobu už přemýšlím nad tím, protože o tomhle projektu Bund, to je německý projekt, se říká, že vlastně získal popularitu tím, že spojil elektroniku s folkovými nástroji. No tak, možná jsem hluchý, nevím, každopádně folkový nástroj tam neslyším. Možná, že je vidět, těžko říct, ale svým způsobem, pokud se to někde uvádí, tak ho to samozřejmě odlišuje, to je jasná věc. Jdeme dál, máme před sebou další novinku, za to je schovaný Bear, což je takový docela sympatický zpěvák, který se chystá dokonce i do Prahy. Bude to takové, jakože, jako tvrdí, intimnější koncert, nevím, co si pod tím mám představit, asi něco menšího. Vystoupí v klubu Kafe v lese, a to už na podzim 19. října. Ještě mě docela zarazila taková, jakože, upoutávka, že speciální pozornost bychom měli věnovat právě téhleté skladby Yesterday, Today, Tomorrow, což je vlastně třetí novinka, který je prý zpěvákův odvážný projekt plný komplexních emocí. Já jsem to poslouchal, já jsem tam teda komplexní emoce neslyšel, prostě úplně normální písnička. No nic, každopádně je to třetí novinka a hned potom si dáme Madonu, tak tam se trošku odreagujeme. Mimochodem, to málo kdo ví, že ona, než se stala královnou popu, tak hrála na bubny, tedy na bicí, a dokonce působila i v několika kapelách. Přitom do New Yorku přišla s minimem peněz a původně chtěla být profesionální tanečnicí. A na to tělo měla, to jo. We'll be right back.

0: Tolik Madonna, I Feel So Free, to je tuším, že, musím se na to rychle podívat, a čtvrté místo, ale mega postup ze sedmého minule, to si myslím, že dobrý, ale je to proto, že vlastně už je tady čtvrtý týden, tak já myslím, že ty hlásky prostě nazbírala, že se do té trojky do finále, to znamená třeba do toho příštího týdne dostane. K tomu, aby se tak stalo, tak ale musíte hlasovat na www.radio-relax.cz, protože a jelikož záleží jenom a jenom na vás. Jedeme na další novinku. Vidím tady Martin Garrix, jasně, je to tak, já si vzpomínám, že on kdysi vydal megahit, ten se jmenoval Animals, tomu bylo strašně málo, tuším, že někde okolo 17 let a stal se vlastně jedním z nejmladších DJů na vrcholu světového žebříčku. Později, protože on je to takový kolenovrt, si založil vlastní vydavatelství, aby měl větší kontrolu nad svou hudbou a hlavně nad těmi penězi, co z ní dostal. Tak, to je muzika, která nás čeká společně s Edem Sheeranem tentokrát, Repeat It. A potom si dáme Demi Lovato, vyhrál jsem na ní takovou docela zajímavost, svoje první tetování, já nevím, jestli to mám říkat, jo, ale si nechala udělat už v 16 letech, jo, a to se docela divím, protože já jsem myslel, že na to je potřeba souhlas rodičů. Dneska už jich má přes 20, no a začínala jako dětská herečka a tím je to vlastně všechno daný.
1: Novinka. Novinka. Novinka Relaxády.

0: to Loafers Jeans v dnešní relaxádě. Na třetím místě je tady čtvrtý týden. Má docela dobrý náběh na to, protože minule byla pátá, aby se ještě vyšplhala o kousek vejš, protože z těch první tří míst jedno z nich dneska jako mizí, je tady naposledy. A to je hned to úplně první, ale to až za chvilinku. Takže záleží jenom na vás, kolik dáte hlasů na www.radio.relax.cz, protože já myslím, že na tu dvojku by se ještě eventuálně vyšplhnout mohla. Na jedničku nevím, tam je jako další aspirant, kterýho si pustíme právě teď. Dneska je druhý Robin Schulz se zpěvačkou Barbs a jak to říct, je to taková hodně zajímavá muzika, zvláštní projekt, je to vlastně takový klubový remix, by se dalo říct. On tím vlastně začínal, že dělal takový klubový remixy pro přátele. A jestli si vzpomenete někdo, tak za Robinem Schulzem je velehit Waves, vlny, a ten se stal takovým hitem, že z toho neznámýho DJe, než se do toho pustil, tak během pár měsíců udělal světovou hvězdu. On pak už to jelo prostě. Velký koncerty, festiáky a tak dále. Takový byl svět, nebo je svět Robina Schulze, kterýho si pustíme právě teď na druhém místě a je tady čtvrtý týden, to znamená má ještě týden na to, aby se posunul třeba i na to první.
1: Relaxáda. Relaxáda. Relax Radio.
2: Druhé místo.

0: aktuálně druhé místo, kam se dostal Robin Schulz se zpěvačkou Barbs ze čtvrtého, z minulého místa, to znamená před týdnem. Je tady čtvrtý týden, tak se nám to tak jako hezky rovná. Má vlastně jeden týden na to, aby se dostal ještě vejš, třeba na tu jedničku, a má velkou šanci, protože první místo dneska, jak se říká, lidově končí, udělám pápa, ale kdo to bude a co to bude, to se dozvíte až za chvilinku, protože teď je před námi rekapitulačka, to znamená, abyste tušili tak nějak, co jsme tady dneska hráli a věděli, pro co hlasovat na www.radio-relax.cz. Jdem na to!
1: Relaxáda. Rekapitulace. Novinky pro tento týden.
0: Návštěva ze Švédska, ta hudební Loreen, Set Me Free, mimochodem vyhrála dvakrát Eurovision Song, jenom abyste věděli, a jako vypadá docela dobře. Takže to byla první novinka, jdeme na další. Dainy a Rain, novinka číslo 2, budeme držet hodně palce, dneska to je takový jakože hodně veselý, myslím si, že to bude hodně těžký hlasování. www.radio-relax.cz, já bych byl docela rád, aby se z novinek minimálně 3 dostali do toho hlavního pořadí. Takhle, jdeme na to, novinka číslo 3, Bear. Yesterday, today, tomorrow. To je takový simpoš, kdybyste ho viděli někde v nějakém klipu, tak myslím si, že byste mu ten hlas určitě poslali. Yesterday, today, tomorrow, má to být pro něco extra, mně to nepřijde, přijde jako že normální písnička, ale záleží na vás, jestli posunete novinku do desítky, a nebo ne, protože pozor, máme tady ještě jednu. A to si myslím, že je na posun z novinek ze 4 do 10 hodně velký favorit. Martin Garrix a spolu s ním, ne že by teda Garrix to nezmáknul, ale když je tam Ed Sheeran, tak jako svým způsobem je to tak trošičku záruka úspěchu. Takže to máme 4 novinky a teď už pojďme na tu základní desítku, to znamená na tu rekapitulaci.
1: Relaxáda. Rekapitulace. Rekapitulace.
0: Alex Warren. Passenger, já si myslím, že tohle je skladba, která rozhodně stojí za to. Zkuste ji posunout z té desítky, protože to byla novinka minule, tak ji zkuste posunout někam trochu vejš, ale zase, vaše hlasy rozhodnou, uvidíme. Na devítce je totiž Hilary Duff, ta minule byla desátá, posunula se o jedno, uvidíme. Osmička, minule novinková, Eva Farna, tam jako ani nemusím nic říkat, protože já si myslím, že ta prostě jde automaticky nahoru, ona má teďka jako tak říkajíc nabito, takže vůbec neříkám, co má se stát. Budou se dál nikoliv ztrácet, ale budou dál postupovat směrem nahoru, protože ta má před sebou dlouhou cestu. Je tady první týden a já to tipuju. Dejte na mě, ta bude určitě v první trojce. A pak je tam Henry Moody, Miss You. Ten je tady čtvrtý týden a je to divný, protože z devítky se dostal na 7. místo. To je jako takový mini postup, by se dalo říct. Možná právě proto, že na 6. je minule novinková dvojka David Guetta a Alok. Minimální postup ze 6. na 5. německý Bund. Myslím si, že na 4. místě Madonna, už to má tak jako lehce spočítaný, je tady 4. týden, to znamená moc času už nemá, co si budem povídat. I feel so free. Záleží na vás, jak budete hlasovat, jestli ji posunete a nebo ne. Na 3. je totiž Demi Lovato. Aha, tak tohle je ta Madonna, to jsem drobátko zvoral, no nevadí, dáme si Demi Lovato teď. By mě docela zajímalo, kde jsem udělal chybičku, kde udělali soudruzi s NDR chybu. No nic, pak půjdu zpátky, ono takhle, když jedu, tak jsem v tom laufu, tak si to moc nevšímám. Jdeme na dvojku, tam je Robin Schulz a Barbs, jinak všechno najdete na www.radio-relax.cz, takže si možná můžete říct, je, ten to se zboral, ale podle toho pořadí si to srovnáte sami. jsem to tam prostě nikde musel jako nějak, nevím, no, podívám se na to za chvíli, teď nás čeká, přátelé, první místo. Na prvním místě dneska, to znamená v Relaxádě, pořadovým číslem 1566 je, no je to tady, prostě Calvin Harris a spolu s ním zpěvačka Jazzy. Já si myslím, že to je zasloužený. Myslím si, že Calvin Harris je jako jeden z mála DJů, který se prosadil i jako zpěvák vlastních skladeb. Jo. A pozor, má za sebou tuhé nebo těžké mládí, protože pracoval dokonce v továrně na zpracování ryb, aby si vydělal na to svoje první vybavení hudební. A tak by to mělo být. Když někdo něco chce, měl by si na to vydělat. Tak jdeme na to.
1: Relaxáda. Relaxáda. 10 největších hitů Relax Rádia. První místo.

0: rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Je relax.
0: Relax rádio.

0: Radio.
1: Relax Radio.
0: Nejlepší rádio ve vašem městě.
1: Relax.
2: Už nejsem tu, a ty nejsi mám, ničeho nelituji.

významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 29. června. Tento den roku 1900 se narodil francouzský spisovatel Antoine de Saint-Exupéry. Po 14 letech ho napodobil český dirigent Rafael Kubelík. V roce 1953 spatřil světlo světa ve Skotsku zpěvák Men at Work Colin Hay. Dávno v historii v roce 1613 vyhořelo už tehdy známé Shakespeareovo divadlo. Přesně o 300 let později začala druhá balkánská válka. 3 roky na to se vzneslo vůbec první letadlo značky Boeing. Ročník 1979 je Richard Breen, člen skupiny Five. 29.6.1963 se vůbec první písnička, tehdy neznámé skupiny Beatles From Me To You, dostala do britské hitparády. Psal se rok 1976, když Seychely vyhlásili nezávislost na Británii. Relax. Relax Radio. I know I could lie, but I'm telling.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax Rádio.

0: je on air
1: i online.
0: www.radio-relax.cz.
1: Na Facebooku a Instagramu jsme Relax Radio.

Relax. Relax Radio. 6 hodin, 2 minuty. Relax Radio. Relax Radio. Počasí, časí, časí, časí. Předpověď počasí je dnes hodně divoká, takže nejvyšší teplota by se měla pohybovat odpoledne okolo 36 stupňů Celsia, ale od západu bude přicházet pozvolné ochlazování doprovázeno bouřkami. Bude jasno až polojasno, od západu bude přibývat oblačnosti. Zpočátku se přehánky a bouřky vyskytnou výjimečně hlavně v západní polovině středních Čech, ale během dne budou místy bouřky velmi silné. Vát bude mírný vítr, ale když přijde bouřka, tak srážek, přívalových srážek by mělo napadnout okolo 50 mm. Máme dneska očekávat kroupy nad 2 cm a nárazy větru 70 až 90 km za hodinu. Připravme se na tuhletu spoušť. My jsme připravení odstartovat první prázdninový týden, no vlastně už druhý prázdninový týden a touhletou písničkou z 90. let Shut Up. Ještě pořád je červen, 29. června, ale už jedeme prázdninový režim.

0: Jen tobě a jen vám budeme, doufám, rozdávat dobrou náladu po celé prázdniny. Dneska pondělí 29. června, láme se počasí, z horka přejdeme do nějakého velkého krupobytí. Já doufám, že to nebude tak, jak říkají meteorologové, přes 2 cm kroupy, no tak to bychom ze střešních oken, ze zahrádek a z úrody a vůbec i z aut neměli velkou radost. Ale rozdávat budeme radost i zítra, protože zítra budeme mít zajímavého hosta, kterého znáte ze soutěže X Factor, a to je zpěvák Ondra Duml.
1: Relax Radio. Největší hity 90. let.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Prázdniny, neprázdniny, občas to ťukne. Máme nahlášenou dopravní nehodu v Praze, kousek od kruhového objezdu v Dejvicích, v Evropské na Evropské ulici, hned

0: animátor Milan Wolf vás srdečně zvou na další letní koncert v zahradě Klevenského zámku. Ve čtvrtek 2. července od 19 hodin se můžete těšit na vystoupení zlatého slavíka Václava Nojda Bárty. Čtvrtek 2. července, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.

0: Tropy, které nás užovaly předchozí dny, i dneska má být 36 stupňů Celsia, tak tropy teď pominou na nějaký čas a pokud se chystáte do nějakých tropů, tak si dneska užijte dnešní den, protože 29. červen je Mezinárodní den tropů, tak pokud tam máte namířeno, jakože z tropů do tropů, tak jste vybrali tu vysněnou krajinu, o které zpívá Richard Krajčo a skupina Krištof v 6.26 na Relaxu.
1: Relax. Ráno na Relaxu. Relax Radio.

0: No, sluneční hodiny nám maličko přestávají fungovat. 6.30.
1: Relax Radio.
0: Protože zvedá se vítr a chystá se nějaký déšť. Dneska určitě očekáváme bouřky, počítejte s tím. Od západu se bude pozvolně ochlazovat a dorazí bouřky. Jinak by mělo být jasno až polojasno, ale právě od západu přibývat oblačnosti. Zpočátku se přehánky a bouřky vyskytnou výjimečně hlavně v západní polovině středních Čech. Během dne místy a bouřky budou velice silné. Nejvyšší odpolední teplota 36, teď je venku 24 stupňů Celsia, ale s přicházející bouřkou máme počítat se silným nárazovým větrem 70 až 90 km za hodinu a ten vítr by měl přivést příbalové srážky až kolem 50 mm, tak na tohleto všechno se máme dnes připravit. A tady je hudba na rádiu Relax, Music on the Radio, Empire of the Sun.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: 6.34 upozornění máme pro D8, pokud vyjíždíte z Prahy, tak na úrovni Klíčan zhruba 1,5 až 2 kilometr je směrem na Teplice, na D8 je pro poruchu odstavené auto.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Filtr Pro. Regionální a certifikovaná firma pro montáž a servis klimatizací prémiových značek Samsung, Toshiba, LG, Midea a Hisense. Profesionální zaměření, návrh řešení na klíč, konzultace u zákazníka, nezávazná cenová nabídka. To vše je zdarma. Zajišťujeme nejen rychlé termíny montáže s dopravou zdarma, ale profesionální a čistou práci. Filtrpro.cz.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: Navštivte svého prodejce a servisního partnera vozů Honda. Těšíme se na vás v autosalonu Klokočka v Praze Řepích. www.klokočka.cz.

0: 44, je pondělí 29. června a dnes slaví svátek Petr Pavel. Petr a Pavel, takže Petr a Pavel, blahopřejeme.
1: Relax, nejlepší rádio ve vašem městě. Relax Radio.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,0

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Na Karlovarce na D6 5 km před Prahou ve směru do Prahy počítejte s odstaveným osobním autem, pro poruchu odstavené osobní auto mezi Jančí a Hostivicemi. Stejně tak na D8 je pro poruchu odstavené auto na výjezdu z Prahy zhruba na druhém kilometru D8 ve směru na Teplice.
0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
2: 606 736 736.
3: Je čas vyčistit vzduch. Zastavte se v autosalonu Klokočka nebo se objednejte online na kompletní revizi chladicího systému za zvýhodněnou cenu. Autosalon Klokočka. www.klokočka.cz.
0: Relax Radio. S relaxem v pohodě na cestách.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Připomínáme, odstavené auto pro poruchu, osobní auto stojí na Karlovarce na D6C před Prahou ve směru do Prahy zhruba na 4,5 kilometru.
0: Relax Radio. Praha 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

0: 7 hodin 1 minuta.
1: Relax Radio.
0: Tak to vypadá podle týdenní předpovědi začátkem prázdninové, že jsme si veškeré horko vybrali. Teď se ochladí a přijdou bouřky. Dnes by mělo být ještě z části jasno až polojasno. Odpoledne 36 stupňů Celsia, ale od západu bude oblačnosti přibývat. Zpočátku se přehánky a bouřky vyskytnou výjimečně hlavně v západní polovině středních Čech, ale během dne po obědě budou místy bouřky na různých místech i středních Čech a velmi silné. A pokud dorazí bouřka, může být doprovázena přívalovými srážkami okolo 50 mm, kroupami nad 2 cm velikosti a nárazy větru 70 až 90 km za hodinu. Dnes to bude vyloženě na draka. No a zdravím všechny děti, které určitě teďka spí, když jsou prázdniny, tak v 7 hodin a 2 minuty bych ještě zůstal v pelíšku. Robert Miles, Children.

0: go on a long cold night. I expect she'll never leave my mind. And I walk round broken, skeptical, hoping one day she'll return to my side.
1: Dermot Kennedy na Relaxu právě teď, 7 hodin 17 minut, i o prázdninách vysíláme Hitparádu. Já mám pro vás připravenou rekapitulaci 3. 2. 1. místa. Hlasovat do Hitparády můžete vždycky do středečního odpoledne na našem webu radio-relax.cz. No a náš web taky funguje jako prodloužená ruka Rádia Relax, čímž nás můžete slyšet na druhé straně zeměkoule, pokud tam budete připojeni na internet www.radio-relax.cz. Jsme on air.

0: Robin Schulz, Better Times. První místo. Calvin Harris a Jazzy, Satisfy.
1: Relaxáda, to je 10 největších hitů Relax.

0: Moři. Právě teď nejširší nabídka last minute zájezdu na pobočkách Invia. Jsme tu pro vás ve vašem městě. Navštivte nás na pobočce a vyberte si vaši vysněnou dovolenou. Najdete nás v Oáza Kladno, v Lounech, v Rakovníku, ve Slaném nebo v Kralupech nad Vltavou a nově i v Čakovicích. Invia. Radost začíná u nás.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.

0: pozvánku na naši instagramovou soutěž. Adresa instagramová Rádia Relax je Relax Radio. Je přesně 7 hodin a 30 minut.
1: Relax Radio.
0: Dnes bude místy jasno až polojasno od západu, ale bude přibývat oblačnosti. Zpočátku se přehánky a bouřky vyskytnou výjimečně hlavně v západní polovině středních Čech během dne místy a bouřky budou velmi silné. Nejvyšší odpolední teplota by měla být okolo 630 stupňů Celsia, ale to je asi tak z těch vysokých teplot tento týden všechno, protože se ochladí. Velmi silné bouřky mohou být doprovázeny přívalovými srážkami okolo 50 mm. Meteorologové varují před kroupami velikosti nad 2 cm a pozor na silný nárazový vítr dnes 70 až 90 km za hodinu. Dlouhá noc, to není jenom Helenka Vondráčková, to je taky Ben Kristoval, toho uslyšíte už za chvilku.

června probíhá na našem Instagramu Relax Radio soutěž o 2 vstupenky na M-Fest. Sledujte náš Instagram a odpovězte na soutěžní otázku pouze na Instagramu, o kolikátý ročník M-Festu tohoto festivalu se jedná. M-Fest se bude konat ve sportovním areálu v Mutějovicích, vystoupí Xindl, Xl, za Adam Ježík, Sebastian, ale taky Ben Kristoval. A ten je tady právě teď.

0: Well, who's next?
1: Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na Dny města Kladna.
2: 3 dny, 1 stage a spousta zážitků.
1: Ve dnech 11. až 13. září se mimo jiné poprvé představí unikátní trojkombinace kapel Vanastovy věci, Lucie a Kabát. 11. až 13. září městský areál Sletiště a Dny města Kladna.
2: Více na www.dnyměsta.cz.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: Navštivte svého prodejce a servisního partnera vozů Honda. Těšíme se na vás v autosalonu Klokočka v Praze Řepích. www.klokočka.cz.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Mám prostě

7.47, já zdravím všechny hasiče, kteří v předchozích dnech měli určitě spoustu práce a při té předpovědi počasí, při tom silném větru až 90 km za hodinu a přívalových deštích, tak určitě jsou teď všichni v pohotovosti, protože se něco žene a po obědě to má dorazit. No a já se dívám do minulosti, protože za chvilku po písničce se vydáme do minulosti 29. červnu v našem historickém kalendáři a když se podívám do historie do roku 1613, tak je to vlastně připomenutí toho, co se stává, že občas někdo na nějaké akci použije pyrotechniku, kde by neměl a pak je z toho průšvih. A to samé se stalo, představte si, v roce 1613, to ještě tehdy s nějakými pyrotechnickými na akcích věcmi, nevím, jestli to používali, ale asi ano. 29. června 1613 londýnské divadlo Globe vyhořelo během představení Shakespeareova Jindřicha 8. Požár vznikl od jisker z kanónu, který byl v tom představení použit a od něj se vznítila střecha galerie.

0: 1953 spatřil světlo světa ve Skotsku zpěvák Men at Work Colin Hay. Dávno v historii, v roce 1613, vyhořelo už tehdy známé Shakespeareovo divadlo. Přesně o 300 let později začala druhá balkánská válka. 3 roky na to se vzneslo vůbec první letadlo značky Boeing. Ročník 1979 je Richard Breen, člen skupiny Five. 29.6.1963 se vůbec první písnička tehdy neznámé skupiny Beatles From Me to You dostala do britské hitparády. Psal se rok 1976, když Seychely vyhlásili nezávislost na Británii.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
2: Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Ještě před zprávami, které připravuje Barča, já mám dopravní upozornění na D11, příjezd do Prahy. 17 kilometrů před Prahou někomu ulítly plachty a ty jsou v jízdním pruhu, tak se vraťte pro ty plachty a hlavně jeďte opatrně.
0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
2: 606 736 736.
3: Je čas vyčistit vzduch. Zastavte se v autosalonu Klokočka nebo se objednejte online na kompletní revizi chladicího systému za zvýhodněnou cenu. Autosalon Klokočka. www.klokočka.cz.
0: Relax Radio. S relaxem v pohodě na cestách.

0: Na vteřinu přesně 8:00.
1: V Lounech je dům pro seniory po rekonstrukci, která poskytuje klientům větší komfort a v Berouně při Tropech pomáhá kropící vůz zelení a ochlazování vzduchu. Pěkné pondělní ráno přeje Bára a Dan.
2: Relax Radio.
1: Město Louny připravilo nové pokoje pro klienty v domově pro seniory. Rekonstrukce proběhla v letošním roce v krátkém časovém období a krom vytvoření komfortnějších pokojů zahrnovala i úpravy sociálního zázemí, ubytovací části zařízení. Realizace tohoto projektu nijak neovlivnila kapacitu domova. Pro zřízení pokojů byly využity prostory uvolněné po centralizaci administrativního zázemí. Beroun se na horký víkend připravil a ve spolupráci se společností, která má na starost komunální odpad, spustil opatření ke zmírnění dopadu těchto veder. V ulicích mohli obyvatelé vidět kropící vůz, který ochlazoval rozpálený asfalt a tím i zvlhčil suchý vzduch. Město bude v této aktivitě pokračovat vždy, když budou tropické teploty. Ve Slaném se blíží splatnost poplatků za odpad, pokračuje starosta Martin Hrabánek.
3: Uhradit se musí nejpozději do 30. června. Vyjde na 900 korun ročně za osobu a rok. Vybírá se i od vlastníků nemovitostí, ve kterých není nikdo přihlášen k trvalému pobytu. Při vyúčtování je vždy klíčový, správný variabilní symbol.
1: Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc chce ve sněmovně prosadit nepromlčitelnost trestného činu vraždy. S vložením příslušného pozměňovacího návrhu počítá u nejblíže projednávané novely trestního zákoníku, i když těchto novel je v dolní komoře několik. Aktuální promlčecí doba vraždy je v Čechách 30 let, po jejím uplynutí zaniká pachateli trestní odpovědnost.
2: Sport.
1: Karviná stáhla odvolání proti trestu za ovlivňování zápasu od etické komise Fotbalové asociace České republiky, která ji vyloučila z první ligy. V tiskové zprávě to potvrdila Ligová fotbalová asociace, která ocenila krok slezského klubu jako zodpovědné a konstruktivní rozhodnutí.
2: Relax Radio.
1: Česko má nové teplotní rekordy, které padly o víkendu. Na Litoměřicku bylo naměřeno 41,9 stupňů. Pro dnešní den platí jasná až polojasná obloha a od západu se bude postupně ochlazovat. Nejvyšší teploty dne jsou 33 až 36 stupňů Celsia.
0: Sociální sítě Facebook, Rádia Relax, máme dotaz. Na jaké jídlo máš chuť právě teď?
1: Na nějaký salát.
0: Já si myslím, že řekne na nějaký salám. Tam někdo píše na meloun, to bych si dal.
1: A já jsem včera takovejhle salát měla, to je strašně dobrý, je to nějaká novinka.
0: To jsi jako vyrobila, nebo jsi
1: ne,
0: to...
1: Ne, prostě meloun, máš tam...
0: To melounový salát.
1: No.
0: A je v něm salám? No tak to nic. Se v tom není salám, tak to neberu. Máme tady pár nápadů na melounový salátek se salámem, Black Milk.
2: Dan Adam, Bára Průšová, Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Doprava skladná, dopravní nehodu, info nám telefonuje řidič Mračoun.
2: Zdravím, řidič Mračoun, na Kladně u pracovního úřadu ve směru Očmerům je ťukarec, dvou aut, čili se vytvořila kolona pomalu jedoucích aut ze Švermova, skoro už od Hřbitova a dál, takže bacha na to, na Kladně u pracáku je ťukarec, je tam kolona, připravte se na to, mějte se.
0: Relax Radio. 92,3 FM. 92,3 FM.

0: Zítra o tomto čase budeme mít hosta. Naším hostem bude zpěvák a herec Ondra Ruml. Budeme si povídat o jeho účinkování v soutěži X Factor, taky o soutěži Tvoje tvář má známý hlas, ale taky nás pozve na koncert se skupinou Činasky 10. července v letním kině ve Slaném.
1: Relax Radio. Slaný 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

0: Léto je tady. Invia. Pojďte s námi nejen k moři. Právě teď nejširší nabídka last minute zájezdu na pobočkách Invia. Jsme tu pro vás ve vašem městě. Navštivte nás na pobočce a vyberte si vaši vysněnou dovolenou. Najdete nás v Oáza Kladno, v Lounech, v Rakovníku, ve Slaném nebo v Kralupech nad Vltavou a nově i v Čakovicích. Invia. Radost začíná u nás.
1: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti na

0: Radio. Fotbalový šampionát.
1: Fotbalisté Kanady postupují do osmifinále mistrovství. V prvním 16. finále porazili Jihoafrickou republiku 1-0. Kanada, která spolupořádá světový šampionát, ale poprvé absolvovala zápas na neutrální půdě, byla drtivou část utkání lepším týmem. Jihoafrická republika si toho moc nevytvořila. Kanadu teď čeká daleko těžší oříšek v podobě vítěze zápasu mezi Marokem a Nizozemskem. No a co dělají fotbalisté ve svém volném čase? Nakupují. Brazilští fotbalisté dostali po postupu do vyřazovací části mistrovství volno. Neymar využil chvíle odpočinku k návštěvě New Yorku, odkud si odvezl suvenýr, hodinky, ale pozor, za luxusní hodinky měl zaplatit 880 tisíc euro, to znamená víc než 20 milionů korun. Neymar si drahý nákup dopřál těsně před prvním utkáním vyřazovací části. Brazílie se po vítězství ve své skupině přesunula do Houstonu, kde jí dnes od 19 hodin čeká Japonsko.
0: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa ve fotbale 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno, největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaauto.cz.
2: Relax Radio.
3: Vzal si dva lízenky, dvě hypotéky, děl z toho nervy, tak začal brát léky, do toho nějaký

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: prázdninová snídaně na Facebooku Rádia Relax. Co byste si dali právě teď, na co máte chuť? Na pořádně velký langoš a zmrzlinu, píše Káča na Facebooku Rádia Relax. Sulc by si tady někdo dal. Zmrzlinu Vlasta, a jak jsme říkali, Míša, ta by zvolila přesně to, co já. Meloun, dobrou chuť, pokud máte snídaní právě teď.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax Rádio.

0: Relax Radio.
1: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
0: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
1: Napište na zprávy /radio-relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Dopravní nehoda se stala nedaleko Kadaně u Prunéřova, silnice číslo 13, dejte pozor, je tady osobní auto, které je mimo silnici, každopádně policie už jede na místo.
0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
2: 606 736 736.
3: Je čas vyčistit vzduch. Zastavte se v autosalonu Klokočka nebo se objednejte online na kompletní revizi chladicího systému za zvýhodněnou cenu. Autosalon Klokočka. www.klokočka.cz.
0: Relax Radio. S relaxem v pohodě na cestách.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na Dny města Kladna.
1: 3 dny, 1 stage a spousta zážitků.
0: Ve dnech 11. až 13. září se mimo jiné poprvé představí unikátní trojkombinace kapel Vanastovy věci, Lucie a Kabál. 11. až 13. září městský areál Statiště a Dny města Kladna.
1: Více na www.dnyměsta.cz.
2: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
3: V tom musí být celá liška. A takže je. Nabíjíme koloběžku. Mám mě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy. No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky. Děkuju.
4: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.

0: Dnes je pondělí 29. června, teď je přesně 9.
1: V Praze mají vyhlášenou smogovou situaci až do odvolání díky vysokým teplotám a Kladno má změnu termínu otevření ulice ke stadionu.
2: Relax Radio.
1: Český hydrometeorologický ústav včera vyhlásil smogovou situaci pro území hlavního města Prahy s platností do odvolání. Důvodem jsou vysoké koncentrace tropoférického ozonu. Při pobytu venku v dopoledních hodinách je doporučeno zdržet se zvýšené fyzické zátěže spojené se zvýšenou frekvencí dýchání. Kladno bude mít pozdější otevření uzavřené části komunikace z důvodu klimatických podmínek. Dokončení stavebních prací spojených s uzavírkou části ulice ke stadionu, včetně kruhového objezdu, se uzavírka prodlužuje o 2 dny do 30. června. Komunikace bude průjezdná od 1. června. V těchto extrémních teplotách pomalej tvrdne asfalt a musí dostat více času. Státní e-shop pro nákup dálničních známek přešel na doménu e-dálnice.gov.cz. Pomůže odlišit oficiální státní web od předprodejců, pokračuje mluvčí společnosti Radka Nastupilová.
3: Změna je součástí sjednocování digitálních služeb veřejné správy pod doménu gov.cz. Ta je pro občany jasným signálem, že komunikují přímo se státem. Při nákupu dálniční známky proto doporučujeme vždy zkontrolovat adresu v prohlížeči. Uživatelé tak mají jistotu, že využívají oficiální službu a platí pouze zákonem stanovenou cenu dálniční známky.
1: Vicepremiérka Alena Schillerová nesouhlasí s tím, jak vystupovali v pátek a v sobotu koaliční motoristé na folklorním festivalu ve Strážnici. Lidé tam podle ní chodí za zážitky, ne poslouchat politiky. Omezit dotace pro festival, jak po vypískání ministrů Oty Klempíře a Petra Macinky, navrhl na sociálních sítích další z ministrů Boris Šťastný. Odmítla stejně jako Macinka.
2: Sport.
1: Čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel byla i při třetím startu v diamantové lize druhá. V Paříži nestačila pouze na olympijskou šampionku z Dominikánské republiky. Česká atletka s výkonem 49,37 opět vylepšila osobní rekord, tentokrát o téměř 0,4. Ve světových tabulkách jí patří 4. místo.
2: Relax Radio.
1: Odpoledne nás čekají velmi silné bouřky, které mohou být doprovázeny přívalovými srážkami kolem 50 mm, kroupami na 2 cm a nárazy větru 70 až 90 km v hodině. Nejvyšší teploty dne jsou 32 až 36 stupňů Celsia, ale během dne se bude dále ochlazovat.
0: Říká čumdrák Barča, takže ty jedeš pod širák.
1: No.
0: Máš širák?
1: No, nemám zatím nic, ani tu krosnu.
0: Vůbec nic?
1: Ne.
0: A jedeš na 3 dny normálně do hor a budeš spát s mravencema, s pavoukama, s hadama, tak budou na tebe padat kroupy.
1: Takhle, jak když jsem tě jako poslouchala před vysíláním, tak já si to ještě hodně rozmyslím, možná nikam
0: to,
1: nepojedu.
0: Rozmysli si to. Za chvilku je tady Terka, ta už má rozmyšleno, budou Worlds Apart.
2: Relax Radio. Dan Adam. Bára Průšová. Relax. Relax Radio.

0: Krásné pondělní dopoledne, máme 9 hodin a 13 minut k tomu. Také máme dneska pondělí 29. června a svátek dneska slaví Petr a Pavel. Pozor, není to oslava našeho prezidenta, je to svátek Petru a Pavlu. A taky zároveň máme dneska Mezinárodní den tropu. Tak uvidíme, jestli to na ten dnešní den bude v rámci počasí i tak vypadat.
1: Relax Radio. Tereza Peštová.
2: Relax.
1: Relax Radio.

Posloucháte Radio Relax, dopolední kafé Time s Terkou a my se už za malou chvilku budeme bavit o Danielu Radcliffeovi. No to je herec, který hrál především hlavní roli ve filmu Harry Potter. Určitě ho všichni znáte. A co udělal v roce 2007, tak na to se podíváme už za malou chvilku. Teď si dáme ale Enriqueho Iglesiase s písničkou Be With You na Radio Relax.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Na D1 na 25. kilometru ve směru na Prahu je porouchané vozidlo a určitě se na místě zdržíte. Jezdíte tam opatrně a jedná se konkrétně o dodávku. No a na D7 na 2. kilometru ve směru na Chomutov, tak tam je havárie motocyklu. Na místo jedou integrované záchranné složky. Dejte si pozor a šťastnou cestu.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Jeden legendární trik použil Daniel Radcliffe v roce 2007 během svého účinkování v divadelní hře Equus v Londýně. Po dobu 6 měsíců chodil z divadla a domů v úplně stejném oblečení. Jednalo se o stejnou bundu a stejnou čepici. Záměrem bylo zmást dotěrné fotografy tím, že měl na sobě neustále ten týž oděv. Vypadaly tak všechny pořízené fotky od paparazzi úplně stejně a vypadalo to, že byly i pořízeny ve stejný den. Pro bulvární média se tak staly naprosto bezcennými a nepoužitelnými, protože nemohli potvrdit toho, že to je vlastně nová fotka a že to je exkluzivní snímek. Tak až vás někdo bude pronásledovat, tak to taky zkuste takhle.
1: Café Time. Café Time. Relax Radio. Relax.

0: Už jen do zítřejšího dne probíhá na našem Instagramu soutěž o 2 vstupenky na M-Fest. M-Fest je festival, který se koná ve sportovním areále v Mutějovicích. Vystoupí na něm Ben Cristobal, Xindl X, Slza, Adam Mišík, Sebastian a spousta dalších. A pokud chcete vstupenky na tento festival vyhrát, tak stačí sledovat náš Instagram a správně odpovědět na soutěžní otázku. O kolikátý ročník festivalu se jedná? Možná to víte, možná to musíte najít, ale to vůbec nevadí. Stačí nám na Instagramu napsat správnou odpověď, sledovat nás a následně vás možná během zítřejšího dne vylosujeme. Tak soutěžte s námi. Instagram Rádia Relax.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: Filtr Pro. Regionální a certifikovaná firma pro montáž a servis klimatizací prémiových značek Samsung, Toshiba, LG, Midea a Hisense. Profesionální zaměření, návrh řešení na klíč, konzultace u zákazníka, nezávazná cenová nabídka. To vše je zdarma. Zajišťujeme nejen rychlé termíny montáže s dopravou zdarma, ale profesionální a čistou práci. Filtrpro.cz.
1: Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na další letní koncert v zahradě Kladenského zámku. Ve čtvrtek 2. července od 19 hodin se můžete těšit na vystoupení zlatého slavíka Václava Nojda Bárty. Čtvrtek 2. července, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Nehoda dvou nákladních vozidel je u Kněževce. Projíždějte tam prosím opatrně a šťastnou cestu.
2: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
3: 606 736 736.
4: Je čas vyčistit vzduch. Zastavte se v autosalonu Klokočka nebo se objednejte online na kompletní revizi chladicího systému za zvýhodněnou cenu. Autosalon Klokočka. www.klokočka.cz.
2: Relax Radio. S relaxem v pohodě na cestách.

0: 10 hodin to je přesný čas a přinášíme vám zprávy.
1: V Berouně bude uzavírka mezi ulicemi až do září a v Žadci posilují kamerový systém pro bezpečí obyvatel proti vandalům. Krásné dopoledne vám přeje Bára a Terka.
2: Relax Radio.
1: V Berouně stavební práce v ulici Na Hrázi pokračují podle schváleného harmonogramu. Do konce července bude dokončen první úsek mezi ulicemi Lužní a U Přívozu. Na něj plynule naváže druhá etapa, která začala 27.6. Do konce září budou následovat dokončovací práce na parkovacích stáních a chodnicích, které už nebudou mít vliv na provoz. V Žadci mají nový skatepark, který hlídají kamery. Prevence má pomoci při řešení problémových skupinek před vandaly a zvýšit pocit bezpečí návštěvníků. Skatepark bude pravidelně navštěvovat i strážníci městské policie. Ve městě se kamerový systém hodně rozrostl. Aktuálně je ve městě několik fotopastí a 61 kamer. Filip Drápal, mluvčí pražské integrované dopravy, nám vysvětlí, co čeká cestující městské hromadné dopravy ve středočeském kraji.
3: Na kladenském autobusovém nádraží pokračují práce spojené s jeho rekonstrukcí a modernizací, která přinese větší komfort cestujícím, ale také 120 nových parkovacích míst. Kvůli stavebním úpravám zde platí dočasná organizace provozu na nástupištích, kterou najdete například na webu města. Práce na nové podobě autobusového nádraží budou trvat do konce léta.
1: Pátek byl na českých silnicích zatím nejtragičtějším dnem letošního roku. V poslední den školního roku zemřelo při dopravních nehodách 5 lidí. Prozatímní počet červnových obětí tak vzrostl na 40. Loni za celý červen bylo obětí dopravních nehod 46. Vyplývá to z policejních statistik.
2: Sport.
1: Čeští hokejbalisté prohráli ve finále domácího mistrovství světa v Ostravě s týmem USA 1-2 v prodloužení a získali po třetí za sebou stříbro. Američané slaví triumf poprvé.
2: Relax Radio.
1: Od západu se pozvolně ochlazuje. Aktuálně fouká mírný vítr od severu, který díky přicházejícím bouřkám hodně zesílí. S bouřkami přijdou i přívalové deště. Na Kladně aktuálně měříme 28 stupňů Celsia.
0: Máš ráda ovoce?
1: Ano.
0: Já miluju ovoce a miluju ho ještě o to víc teďko v létě, protože to je jedna z mála věcí, která může být chlazená, fresh a zároveň se s tím jakoby opravdu najíš.
1: Je no to tak? Je pravda, no, hlavně ti to osvěží, že jo. A včera jsem měla super salát, v kterým jsou úplně nulový kalorie.
0: No tak to mi řekneš.
1: Měla jsi někdy melouna s, jak se jmenuje ten sýr do šopáku?
0: Balkánem.
1: Tak, tohle to, zkus to, Terko.
0: Já nejím meloun. Ale jinak všechno ovoce, jo.
1: Tak to máš blbý, ale.
0: Tak si s námi můžete ochutnat a užít grapefruit od Busíka.
2: Relax Radio. Tereza Peštová. Relax. Relax Radio.

0: že se české ženy umisťují s velkou pravděpodobností na většině soutěží krásy na prvních příčkách, na to už jsme si možná trochu zvykli. Ale jestli je tomu tak i u mužů, tak na to se ptám já vás. Dámy, především dámy, myslíte si, že naši čeští muži jsou ti nejhezčí na světě? Pokud si to myslíte, tak mi klidně napište na 606-736-736. A pokud si myslíte, že muži jiné národnosti jsou možná ještě o trochu víc atraktivnější, tak mi to taky dejte vědět. Pište mi na 606-736-736 a nebo klidně na Facebooku. Jsem zvědavá, co mi odpovíte. Každopádně se určitě v rámci tohoto tématu podíváme na světový žebříček.
1: Café Time. Café Time. Relax Radio. Relax.

na let. Jana. Jani, to zní opravdu krásně a doufám, že vám to samozřejmě ještě hodně dlouho vydrží. No a co vy? Vy máte taky nejradši české muže a nebo občas, když jedete někam na dovolenou, tak se začnete po někom otáčet, protože jiní muži z jiných států by mohli být ještě přeci jen o trochu atraktivnější. Uvidíme. Napište mi na 606-736-736, ale já vám samozřejmě teď už prozradím půlku našeho žebříčku, který tu máme z internetu. Na 10. místě se umístili Francouzi. Na 9. místě muži z Jižní Koreji. Na 8. místě Američané. Na 7. muži z Indie. A na 6. muži z Turecka. Tak uvidíme, jakých dalších 5 národností mužů uvidíme v tom žebříčku, ale vy mi pište na 606 736 736. Jsem zvědavá, co preferují české ženy. Relax.

0: Rádio, dopravní servis.
1: Osobní automobil narazil do svodidel na D10 na 7. kilometru ve směru na Prahu. Dejte si na to pozor a projíždějte tam opatrně. A na D11 na 13. kilometru ve směru na sever, tak tam jsou dvě havarovaná vozidla, konkrétně nákladní a dodávka. A určitě tam je i nějaké zranění a na místě jsou složky integrovaného záchranného systému. Tak pozor na to.
0: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Posloucháte Radio Relax a dnes dopoledne se bavíme o nejpohlednějších mužích na světě. Mám tady opět zprávu od vás. Ahoj rádio, v létě se chystám do Španělska. Jezdím tam už 3 roky po sobě a nebudu lhát, Španělé mi připadají jako jedni z nejhezčích mužů na světě. Market, tak uvidíme v rámci našeho žebříčku, na kolikátém místě se umístili Španělé a jestli je tam vůbec máme. Ale rozumím ti, Španělé jsou za mě jedny z těch nejhezčích mužů. Na 5. místě se umístili Libanonci. Na 4. místě muži z Brazílie. To už se pomalu k tomu Španělsku blížíme. Na 3. místě jsou Italové, což určitě bývá mezi ženami také oblíbená země, ve které koukají na muže. Na 2. místě jsou Švédi. No a na 1. místě, Market, udělám ti radost, je to tak. Jsou to Španělé. Nejpohlednější muži na světě jsou prý Španělé, tak pokud vy si myslíte něco jiného, nebo dokonce s tím souhlasíte, tak mi napište na 606-736-736 anebo se třeba zapojte do této debaty na našem Facebooku.
1: Café Time. Relax Radio.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x 0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
2: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro s tisíci produktů za ty nejnižší ceny.

0: Ano, v úterý 36. se můžete těšit na hosta tady u nás v rádiu. Bude jim zpěvák a herec Ondřej Ruml. S Danem Adamem si budou povídat o jeho účinkování v soutěži X Factor, ale i o soutěži Tvoje tvář má známý hlas. Také nás pozve na koncert se skupinou Činasky 10. července v Letním kině ve Slaném. Tak pokud máte rádi Ondřeje Rumla, tak poslouchejte zítra Relax v dopoledních hodinách, konkrétně v ranních hodinách, ale pokud to nestihnete, tak nezoufejte, protože celý rozhovor určitě bude k mání i na našem webu.
1: Čekuj náš web. www.radio-relax.cz. Jsme všude s tebou.

0: Právě teď nám dohrála písnička od Coldplay Hymn for the Weekend, což znamená hymna víkendu. Doufám, že jste si víkend dostatečně užili a že dnešní pondělí je pro vás pohodové a bylo v pořádku pro vás se vrátit do práce. My teď jdeme ale na další hudbu, konkrétně na Maroon 5 s písničkou Sugar. Písnička Sugar byla vydána v roce 2015 a je to jedním z nejúspěšnějších hitů právě kapely Maroon 5. Tak jdeme na ní, doufám, že vám zlepší den.
1: Relax Radio. Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax.

0: Dvě minuty po 11. vám na Rádiu Relax přinášíme zprávy.
1: V Neratovicích se bude měnit systém třídění odpadu pro snadnější nakládání a Středočeský kraj se rozhodl zvětšit kapacitu Milské stráně na Rakovnicku. Krásné poledne s Relaxem.
2: Relax Radio.
1: Od 1. července čeká obyvatele Neratovic změna v třídění odpadu. Do žlutých kontejnerů a nádob na tříděný odpad u rodinných domů bude nově možné odkládat nejen plasty a nápojové kartony, ale také kovové obaly. Do žlutých nádob tak budou patřit například plechovky od nápojů, konzervy nebo kovová víčka. Cílem změny je usnadnit obyvatelům správné nakládání s odpady. Rezervace Milská stráň na Rakovnicku se rozšíří. Rozhodli o tom středočeští radní. V lokalitě roste silně ohrožený druh rostliny vstavače nachového a dalších mnoho druhů rostlin. Milská stráň je o rozloze 13 hektarů a nyní k ní přibude další hektar. Rozšíření pomůže k sjednocení ochrany a péče pro zachování nejlepších podmínek vzácných druhů. Státní e-shop pro nákup dálničních známek přešel na doménu edalnice.gov.cz. Pomůže odlišit oficiální státní web od předprodejců. Pokračuje mluvčí společnosti Radka Nastupilová.
3: Změna je součástí sjednocování digitálních služeb veřejné správy pod doménu gov.cz. Ta je pro občany jasným signálem, že komunikují přímo se státem. Při nákupu dálniční známky proto doporučujeme vždy zkontrolovat adresu v prohlížeči. Uživatelé tak mají jistotu, že využívají oficiální službu a platí pouze zákonem stanovenou cenu dálniční známky.
1: Soudkyně okresního soudu v Ostravě propustila po téměř 4hodinovém jednání primátora Karviné Jana Wolfa, obviněného v korupční fotbalové aféře. Státní zástupce pro něj zažádal vazbu, protože se obával, že bude ovlivňovat svědky. Soudkyně ale návrhu nevyhověla.
2: Sport.
1: Moderní pětibojař Matěj Lukáš obsadil druhé místo ve finálovém závodě seriálu Světového poháru. Českého reprezentanta porazil v Budapešti jen Němec Marvin Dock. Závěrečné kombinace běhu se střelbou z laserové pistole vyrážel Lukáš jako třetí.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
1: Ve Středočeském kraji je zatím typicky letní den. Odpoledne ale očekáváme přívalové deště a silné bouřky. Vítr je slabý, během bouřek bude zesilovat. Nejvyšší teploty dne jsou 31 až 34 stupňů Celsia.
0: Vysoké teploty a k tomu bouřky. Já jsem včera jela v noci a dokonce jsem viděla blesky takový, který jsem v životě neviděla, podle mě.
4: Fakt?
0: No a v rámci toho právě, jak ten teplý vzduch že funguje a tak dále, tak to byly tak rozvětvené jako blesky, že v životě jsem to neviděla.
4: Bylo Ale to musela být mnoho. Krásná podívaná.
0: Byla to krásná podívaná a jít potom v sídlišti daleko od auta za toho deště a v těch bleskách, bylo to super. Bylo
4: Bála
0: to
4: se?
0: Ne, já se nebojím.
4: Tak to je dobře.
0: A vy se taky s námi nebojte. Run, Run, River. Písnička už za malou chvilku na Relaxu.
2: Relax Radio. Tereza Peštová.
5: Relax.
2: Relax Radio.

0: Dnes máme pondělí 29. června a dnes by také oslavil svoje 126. narozeniny Antoine de Saint-Exupéry. Tak o něm si už za malou chvilku řekneme víc. Teď už Most Wanted na Rádiu Relax.
1: Café Time. Café Time. Relax Radio.

Léto je tady. Invia. Pojďte s námi nejen k moři. Právě teď nejširší nabídka last minute zájezdu na pobočkách Invia. Jsme tu pro vás ve

0: se mimo jiné poprvé představí unikátní trojkombinace kapel Vanastovy věci, Lucie a Kabát. 11. až 13. září, městský areál Letiště a Dny města Kladna.
1: Více na www.dnyměsta.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.

Antoine de Saint-Exupéry by dnes oslavil 126. narozeniny. A právě on nebyl jenom pilotem, ale filozofem v kokpitu. Jeho dílo, včetně ikonického Malého prince, zrcadlí zkušenosti z nebezpečí.

nočních letů nad Saharou i hlubokou víru v lidskost. Připomínal nám, že správně vidíme jen srdcem a že jsme zodpovědní za to, co jsme si ochočili. Když za války tragicky zmizel při průzkumném letu, jeho odkaz nesmrtelnosti zůstal, stejně jako jeho malý princ, který navždy se vrátil ke hvězdám. Je to tak, umřel, zemřel a vlastně byl zatracen v jeho 44 letech, což nebylo úplně moc, ale odkaz tu po sobě nechal velký.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Osobní automobil překáží na vozovce na D1 na 22. kilometru. Jezděte opatrně, šťastnou cestu a kdyby cokoliv, tak nám napište nebo zavolejte na naší linku řidičů Rádia Relax.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Filtr Pro. Regionální a certifikovaná firma pro montáž a servis klimatizací prémiových značek Samsung, Toshiba, LG, Midea a Hisense. Profesionální zaměření, návrh řešení na klíč, konzultace u zákazníka, nezávazná cenová nabídka. To vše je zdarma. Zajišťujeme nejen rychlé termíny montáže s dopravou zdarma, ale profesionální a čistou práci. Filtrpro.cz.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
3: V tom musí být celá liška.
4: A takže je, nabíjíme koloběžku, mám je auto, i tramvaje, co mě vozí do školy.
5: No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky,
4: děkuju.
6: Vidíte nás v milionu podob, poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.

0: Na jednu z nejkrásnějších pláží v Řecku, Navagio, se turisté letos nedostanou. Nesmí se ani přiblížit. Za malou chvilku si řekneme proč a jak zhruba tahle krásná pláž vypadá. Tak poslouchejte dále Radio Relax. Teď už písnička od Shakyho, Feel the Rush.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Radio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Pláž Navaggio je na ostrově Zakynthos a patří mezi nejznámější pláže v Evropě. Řecké úřady však i letos zakázaly vstup na pláž, koupání i přiblížení lodí. Slavná pláž Navaggio na řeckém ostrově Zakynthos zůstane uzavřena i během letošní sezóny 2026. Podle portálů platí zákaz vstupu na pláž, zákaz koupání i zákaz přiblížení lodí přibližně na 50 metrů od pobřeží. Návštěvníci si tak mohou známou zátoku s vrakem lodi Panagitios prohlédnout pouze z horního vyhlídkového boku. Omezení mají chránit turisty před nebezpečím padajících skal. Já vás musím upozornit, že tato pláž je opravdu kouzelná a krásná a myslím, že je možná dobře, že na ní lidi nemůžou, protože by se rozhodně v této podobě neudržela. Navaggio, tak si to vyhledejte na internetu.
1: Café Time. Café Time. Relax Radio. Relax.

0: Krásné poledne s relaxem.
1: Školy dávají třetí šanci uchazečům, kteří nebyli přijati nebo si školu nevybrali, a mateřinka v Berouně dostala kolaudační rozhodnutí. Hezké poledne vám přeje Terka a Bára.
2: Relax Radio.
1: Neúspěšní uchazeči u přijímacích zkoušek stále mají šanci dostat se na střední školu ve středních Čechách. Po druhém kole přijímacích zkoušek ve Středočeském kraji zbylo zhruba 1200 volných míst. Třetí a případná další kola přijímaček slouží výhradně pro uchazeče, kteří nebyli přijati v prvním ani druhém kole nebo se vzdali přijetí. V den, kdy si děti odnášely svá vysvědčení, získala symbolické vysvědčení i mateřská škola na Máchovně v Berouně, a to kolaudační rozhodnutí. Nyní pokračují práce především na dokončení venkovních úprav areálu a vybavení školky. Zápis je naplánován na srpen a město dělá vše proto, aby bylo otevřeno 1. října. Filip Drápal, mluvčí pražské integrované dopravy, nám vysvětlí, co čeká cestující městské hromadné dopravy ve Středočeském kraji.
3: Středočeský kraj rozšiřuje možnost nástupu do vybraných autobusů všemi dveřmi. Opatření má urychlit odbavení cestujících a zkrátit zpoždění spojů. Cestující s platnou jízdenkou už nemusí nastupovat pouze předními dveřmi, dodržování pravidel budou častěji kontrolovat revizoři. Kraj si od změny slibuje pohodlnější a plynulejší cestování.
1: Za jediný týden projeli influenceři ze Španělska, z Mexika, Brazílie, Argentiny, Kolumbie a Peru velkou část Česka. Ochutnávali tradiční i moderní českou kuchyni, navštívili festivaly, hrady, projeli se historickou tramvají i parním vlakem. To nejcennější, co získali, jsou stovky fotografií, videí a autentických příběhů, které postupně zveřejňují na sociálních sítích a digitálních platformách. Právě ty dnes patří mezi nejdůležitější zdroje inspirace při plánování cest.
2: Sport.
1: Bývalý fotbalový reprezentant Michail Krmenčík ukončil kariéru. 33-letý útočník a někdejší nejlepší prvoligový střelec řekl, že už nemá motivaci. Říká, že českému fotbalu už nemá co dát, protože vyhrál, co se dalo. Nyní se chce věnovat rodině.
2: Relax Radio.
1: Odpolední teploty budou dosahovat 35 stupňů Celsia. Později během dne a večer se budou tvořit velmi silné bouřky doprovázené nárazy silného větru a přívalovým deštěm. V dalších dnech tohoto týdne se bude rapidně ochlazovat.
0: Ochlazení uvítají téměř všichni, je to tak?
1: Ano.
0: Já ale ne. Já ty pekelný teploty miluju.
1: Já taky, ale jako mírný odpočinek,
0: no dobře,
1: by nebyl na dobře. Škodu.
0: Další víkend už se zase chystám na dovolenou, takže během týdne, OK.
1: Ale na o víkendu hezky.
0: Zase hezky.
1: Já ti to naordinuju tedy, nebo já to zařídím.

0: pátek 31. července se uskuteční koncert Pokáče v přírodním divadle v Dogzech u Kladna. Vstupenky na koncert Pokáče si můžete dokonce vyhrát příští týden tady u nás v Relaxu. Tak neváhejte a poslouchejte nás.
1: Takže čau, tady Pokáč, zdravím všechny posluchače rádia Relax a rád bych vás pozval na můj koncert na Dogzech u Kladna, který proběhne 31. července v krásném areálu přírodního divadla. Tak přijďte všichni z Kladna i z okolních velkoměst, jako je Stochov, Tuchlovice, Buštěhrad, Stehelčeves a další. Těším se na vás, ahoj.
0: To byla pozvánka od Pokáče, tak nezapomeňte soutěžit o vstupenky. Relax Radio. Relax Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

události a výročí pro dnešní den. Dnes je 29. června. Tento den roku 1900 se narodil francouzský spisovatel Antoine de Saint-Exupéry. Po 14 letech ho napodobil český dirigent Rafael Kubelík. V roce 1953 spatřil světlo světa ve Skotsku zpěvák Man at Work Colin Hay. Dávno v historii v roce 1613 vyhořelo už tehdy známé Shakespeareovo divadlo. Přesně o 300 let později začala druhá balkánská válka. 3 roky na to se vzneslo vůbec první letadlo značky Boeing. Ročník 1979 je Richard Breen, člen skupiny Five. 29.6.1963 se vůbec první písnička tehdy neznámé skupiny Beatles From Me to You dostala do britské hitparády. Psal se rok 1976, když Seychely vyhlásili nezávislost na Británii. Relax Radio.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na další letní koncert v zahradě Kladenského zámku. Ve čtvrtek 2. července od 19 hodin se můžete těšit na vystoupení zlatého slavíka Václava Nojda Bárty. Čtvrtek 2. července, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Relax Radio.
1: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
0: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
1: Napište na zprávy @radio.relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio, to jsou aktuální zprávy z vašeho regionu.

0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
1: 606 736 736.
2: Je čas vyčistit vzduch. Zastavte se v autosalonu Klokočka nebo se objednejte online na kompletní revizi chladicího systému za zvýhodněnou cenu. Autosalon Klokočka. www.klokočka.cz.
0: Relax Radio. S relaxem v pohodě na

0: Za půl minuty je tu 13. hodina, je tu i Barča, tak pojďme na zprávy.
1: Na Mělnicku se zlepší propojení autobusových linek a v Neratovicích bude týden odstávka teplé vody. Hezké odpoledne přeje Bára a Honza.
2: Relax Radio.
1: V rámci zlepšení dopravní situace Brandýska a Mělnicka budou od 1.7. realizovány úpravy linkového vedení autobusů Pražské integrované dopravy. Finální podoba změn má za cíl zlepšení oblasti zavedením průjezdného modelu linek důležitými dopravními uzly, zjednodušit systém vedení linek a zajistit lepší propojení autobusové a vlakové dopravy. Vzniknou například nová přímá spojení z Brandýsa nad Labem do Neratovic a Mělníka. Město Neratovice informuje o plánované letní odstávce dodávek teplé vody. Ta proběhne v termínu od 4. do 10. července. Odstávka je součástí pravidelné údržby a kontrol technologického zařízení, které jsou nezbytné pro zjištění spolehlivého provozu během následující topné sezóny. Obyvatelům se doporučuje, aby s omezením počítali a podřídili tomu své aktivity. Kateřina Přibylová, mluvčí města Kladna, nám vysvětlí, proč se odkládá otevření ulice ke stadionu.
3: Dokončení stavebních prací spojených s uzavírkou části ulice ke stadionu, včetně kruhového objezdu, se prodlužuje do 30. června. Komunikace bude znovu průjezdná od středy 1. července. Otevření se opozdilo z důvodu tropických veder, kvůli kterým potřebuje asfalt více času stvrdnout.
1: Kriminalita v Česku zůstala loni podle dat nejvyššího státního zastupitelství zhruba na úrovni roku 2024. Přibývá ale případů s vysokou agresí, a to především u dětí. Pravidelně se také začíná objevovat takzvané zážitkové násilí, tedy násilné chování dětí a dospívajících, které vzniká hlavně kvůli touze něco zažít, vyzkoušet si hranice nebo získat adrenalinový pocit.
2: Sport.
1: Fotbalové Táborsko zváží, zda by přijalo nabídku na postup do první ligy. Nejvyšší soutěž by pak klub případně hrál v Českých Budějovicích na stadionu Dynama. Táborsko ale zatím od Fotbalové asociace České republiky nabídku na účast v první lize místo vyloučené Karviné neobdrželo.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
1: V noci nás čeká velká oblačnost, zpočátku budou přítomny bouřky a dešťové přehánky. Nejnižší noční teploty budou 21 až 18 stupňů Celsia. Zítra ráno nás čeká oblačno, bez přehánek a bouřek.
0: Slyšeli jsme ve zprávách informaci, že asfalt potřebuje stvrdnout. Já si myslím, že venku už panují takové teploty, že podle mě ty díry na těch silnicích se začnou za chvilku zalepovat.
1: No, to by bylo ale skvělý, kdyby to tak bylo.
0: Třeba se tak stane. No a jaký jsi měla ty víkend? Byl horký?
1: Byl horký, byla jsem u bazénu, protože to jinak nešlo.
0: Jinak nic jiného nešlo dělat, to je pravda. No a my už jdeme na další muziku. Mikar. Nedá se nic dělat, i v těle teplotách jsme někteří museli totiž vyrazit do práce, tak ať vám to v práci co nejrychleji utíká a honem zpátky potom do bazénu.
2: Relax Radio. Honza Ladra. Bára Průšová. Relax. Relax Radio.

Posloucháte Relax, máme pondělí 29. června, s vámi na Relaxu Honza Ladra. Čeká vás letos první společná dovolená. Pozor ale na to, přátelé. Nově objevené návyky partnera totiž neustojí úplně každý. Na první společnou dovolenou se ale těší asi mnoho párů, představují si takové ty romantické procházky po pláži, večeře při svíčkách, milování za šumu moře i laškovné dovádění třeba v plavkách. Vidina je to samozřejmě krásná, známe to i z filmu, ale střet s realitou může mít do letní pohádky hodně, opravdu hodně daleko. Podle nedávného výzkumu jisté zahraniční společnosti, provozující více než 30 internetových seznamek, se na takové první dovolené rozpadne polovina vztahů. Ať už jsou spolu páry třeba několik měsíců nebo třeba i let, za hranicemi vždycky objevíte o zvicích partnera něco zcela nového. Tak jaká byla vaše první společná dovolená? Pamatujete si na ní a vydržel to ten vztah? Klidně napište na číslo 66 736 736 a pokud nás posloucháte z Dovči, tak trošku závidíme.

0: Ahoj, mám.
1: Relax Radio. Dopravní servis.
2: Pojďme na silnice, vážná dopravní nehoda na Kladensku, teď podrobně od řidiče Mračouna.
3: Zdravím, řidič Mračoun, těžká dopravní nehoda ve směru na Kožovku od výhybky z Kladna na křižovatce na odbočku na Velký Přítočno. Čili kdo chce jet na Kožovku, vůbec tam nejezděte. Je to tam uzavřený hasičema, IZS-kem, policajtama, čili kdo jede od Dobrý nebo podobně, nejezděte ke Kožovce, je to tam zavřený, bacha na to, a ještě to dlouho bude, bacha na to, těžká dopravní nehoda na Kladensku ve směru od Výhybky na Kožovu horu, bacha na to, mějte se.
2: Mračoune, díky za skvělé informace. Jezděte opatrně a přejeme šťastnou cestu všem řidičům.

0: Radio. Fotbalový šampionát.
1: Čeští fotbalisté si po 20 letech zahráli na mistrovství světa. V základní skupině prohráli s Jižní Koreou a Mexikem a remizovali s Jižní Afrikou. Do vyřazovacích bojů tak nepostoupili a fotbalové fanoušky zklamal výkon našich na plné čáře. Mimochodem, Česko proti JAR předvedlo nejhorší týmový výkon ze všech zúčastněných na šampionátu. Stejně jako v roce 2006 jsme vyhořeli po hrozném výkonu proti africkému týmu. A tenhle zápas je prý hodnocený jako nejnudnější zápas celého fotbalového mistrovství. No a naštvaná veřejnost by Miroslava Koupka okamžitě odvolala z funkce. Svaz se k tomu ale nechystá. Nic se nemění a ani nebude, vyjádřil se takhle Pavel Nedvěd. Škoda tedy našeho výkonu, protože letošní mistrovství světa má poměrně štědrý postupový klíč. Po skončení soubojů v základních skupinách prošly do prvního kola play-off všechny týmy na prvních a druhých místech a také 8 nejlepších celků z třetích příček. Jaké zápasy jsou tedy na programu dnes, pokud budete dál sledovat bez účasti našich fotbalové mistrovství, tak od 19 hodin nastoupí Brazílie proti Japonsku a večer můžeme aspoň fandit západním sousedům Německo-Paraguay ve 22 hodin 30 minut našeho času.
0: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa ve fotbale 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno, největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaaauto.cz.
2: Relax.

0: Léto je tady. Invia. Pojďte s námi nejen k moři. Právě teď nejširší nabídka last minute zájezdu na pobočkách Invia. Jsme tu pro vás ve vašem městě. Navštivte nás na pobočce a vyberte si vaši vysněnou dovolenou. Najdete nás v Oáza Kladno, v Lounech, v Rakovníku, ve Slaném nebo v Kralupech nad Vltavou a nově i v Čakovicích. Invia. Radost začíná u nás.
1: Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na Dny města Kladna.
2: 3 dny, 1 stage a spousta zážitků.
1: Ve dnech 11. až 13. září se mimo jiné poprvé představí unikátní trojkombinace kapel
3: Vanastovy věci, Lucie a Kabál.
1: 11. až 13. září městský areál Sletiště a Dny města Kladna.
3: Více na www.dnyměsta.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x 0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
5: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Zatím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.

0: pojďme zpět k dnešnímu téma. Není krásnější období než čas zamilovanosti a taky očekávání. I když i toto období jednoho krásného dne skončí, existují okamžiky, jež mohou vše urychlit. Patří mezi ně i první společná dovolená. A to je, myslím, takhle 29. června aktuální téma. Dovolená, na které se mohou ukázat věci, jež byly doposud přehlíženy. Vztah dovolená může nejen pokazit, ale dokonce i velmi rychle ukončit. Ale jsou samozřejmě i větle výjimky. Já mám tady třeba krásnou SMSku, která přišla do studia. Ahojky, zdravíme z chaty u Ptic. Dnes jsme s manželem 43 let a naše první dovča byla u Náchoda v kempu Rozkoš a bylo to super. No a jak to krásně vydrželo. Díky za zprávu a zdravíme na chatičku. Píše taky ale Lukáš, a to už je ta druhá strana mince. Ahoj, první dovolená hrůza, ale pozor, tady je změna. Vydržel jsem to a dokonce si ji i vzal. No a Martina, dovolená ukázala, že ex neměl vůbec základy slušného chování, předbíhání u jídla, pivo bylo lepší než já, takže z dovolené jsme jeli každý už sám. No, tak to už je krutější příběh. Zůstaň, opět a Radeček, česká muzika právě teď.
1: Relax. Fresh Time.
2: Relax Radio.

0: Relax Radio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Za chvilku zprávy s Barčou, ale teď zprávy od vás řidičů. Připomínáme vážnou dopravní nehodu na silnici číslo 118. Je to u Kožovy hory tady na Kladensku. Nehoda dvou osobních vozidel a silnice je v tuhle chvíli stále uzavřená.
0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
2: 606 736 736.
3: Je čas vyčistit vzduch. Zastavte se v autosalonu Klokočka nebo se objednejte online na kompletní revizi chladicího systému za zvýhodněnou cenu. Autosalon Klokočka. www.klokočka.cz.
0: Relax Radio. S relaxem v pohodě na cestách.

0: Na minutu i na sekundu přesně právě teď 14:00 začínají zprávy.
1: V Berouně starostka a místostarosta zavěsili na budovu radnice smuteční věnec na památku obětí komunistického režimu a na českých řekách má rybářská stráž čím dál více práce s pytláky. Pěkné odpoledne.
2: Relax Radio.
1: Den památky obětí komunistického režimu si v Berouně připomněli 27. června. Datum je spojeno s tragickou událostí z roku 1950, kdy byla po politickém procesu popravena Milada Horáková. Její osud se stal symbolem odvahy, obhajoby demokratických hodnot i utrpení tisíců lidí, kteří byli během komunistické totality pronásledováni, vězněni nebo přišli o život. Léto láká čím dál více pytláků na řeku Ohři na Lounsku a na Nechranicích zadržela rybářská stráž hned několik pytláků. Vše se sepsalo, vybavení se zabavilo a rybářská stráž rozdala pokuty. Kontroly budou intenzivní a nadále pokračovat i ve spolupráci s policií České republiky. Strážci svou prací chrání i zájmy všech slušných rybářů, varuje nepoctivé lovce Rybářský svaz. Mluvčí středočeských záchranářů Monika Nováková nám sdělí, jak ovlivnilo tropické počasí záchrannou službu.
3: S rostoucími teplotami přibývá výjezdů záchranářů především ke kolapsovým stavům, dehydratacím a dalším potížím způsobeným vysokými teplotami. Nejohroženějšími skupinami jsou seniori, lidé s chronickým onemocněním a také děti. Během uplynulého víkendu jsme však vyjížděli k pacientům všech věkových kategorií. V pátek šlo o více než 50 výjezdů kvůli horku a pobytu u vody, v sobotu o 70 a v neděli o 98 výjezdů.
1: Ministerstvo zdravotnictví začalo hledat vedení své nové sekce duševního zdraví a závislosti, která vznikne od července z přesouvaného vládního odboru protidrogové politiky a s oddělením duševního zdraví. Najít chce sekčního ředitele či ředitelku i šéfy či šéfky dvou odborů. Pozice plánuje obsadit v červenci či srpnu.
2: Sport.
1: V úterý vstoupí do Wimbledonu zbývajících 8 českých tenistů. Do akce na travnatých dvorcích v londýnském All England klubu půjdou Jiří Lehečka, Jakub Menčík, Vít Kopřiva, Linda Nosková, Maria Bousková, Karolína Plíšková, Tereza Valentová a Sára Bejlek.
2: Relax Radio.
1: Český hydrometeorologický ústav vyhlásil pro téměř celé území České republiky smogovou situaci z důvodu vysokých snímků troposférického ozonu. Na Kladně máme aktuálně 29 stupňů Celsia.
0: Marčo, děkujeme za zprávy. Když zavzpomínáš na dovolenou třeba s tvým bývalým partnerem, neříkám s tím současným, nebo já nevím, jestli jste s tím spolu, teď se to tak, jakože s bývalým partnerem, tady jako v minulosti, jo?
1: Ano.
0: Tak pomohla ta dovolená ti otevřít třeba oči?
1: No tak to určitě, no.
0: A co třeba, co se ti tam nelíbilo, pojď jako žena?
1: No, tak různý to chování.
0: Chování.
1: Že? Prostě,
0: tady třeba naše posluchačka. Jo, a ona na ně koukala, jo?
1: No jistě, až moc.
0: Ježišmarja, tak to je špatně. Tak vy jedete na první společnou dovolenou a on kouká po jinejch, jo?
1: No, takže proto je to ex.
0: Tak jasně, nedívíme se. Miraj a oči, pánové, bacha na ty oči.
2: Relax Radio. Honza Ladra. Bára Průšová. Relax. Relax Radio.

0: Novinka na Relaxu. Velmi známý DJ Martin Garrix a vyhlasné jméno mezi hudebníky Ed Sheeran spojili své síly a tohle je jasný výsledek Repeat. Novinka, kterou můžete samozřejmě i podpořit v hitparádě Relaxádě. Středa je jasná, v 18 hodin další 4 novinky. Uvidíme, jestli tam bude nějaký ten letní hit roku 2026. Minulou hodinu jsme ve Fresh Timeu řešili dovolenou, že dokáže hodně otevřít zamilovaným oči. Tak teď pojďme na chvilku od toho, když téma dovolená zůstane, ale budeme, přátelé, balit kufry. Existují totiž tři typy lidí. První balí týden dopředu. A tito lidé mají dokonce i seznam v Excelu třeba. Druhý hází věci do kufru hodinu před odjezdem, tak to jsem většinou já. No a třetí, ten si říká, když tak to koupím na místě, když něco zapomenu. Tak kam patříte? Podle průzkumu ta třetí skupina, tak to jsme převážně my, je to přesně český přístup. Když něco zapomeneme, nejčastější řešení je prostě to koupit až na dovolené, nějak si s tím nelámeme hlavu. Tak co jste tedy, relaxáci, naposledy kupovali jen proto, že jste to nechali doma? U nás jsou to tradičně zubní kartáčky.
1: Relax Radio.
2: Honza Ladra.
1: Honza Ladra. Relax.
2: Relax Radio.

0: dokázat. Miraj a oči na relaxu. První prázdninové pondělí a jedna česká specialita. Skoro polovina z nás vyráží na dovolenou autem. A tím vzniká takový balící syndrom, když jedeme autem, máme pocit, že kufr je zkrátka bezedný. Takže skládací židle, zásoba vody na měsíc, dvě deky, několik mikin, bunda a půlka domácnosti do kufru. A pak se divíme, že když zastavíme na odpočívadle, hledáme třeba nabíječku 20 minut. Ale stane se, že něco opravdu doma zapomeneme. Jenže takové kartáčky koupíme klidně na dovolený na hotelové recepci, to není žádný problém. Ale jestli máte děti, pozor na jejich hračky. Tady máme SMSku, která to jasně dokazuje. Honzo, čau, jednou jsme odjeli na chalupu a až po 15 kilometrech dcera. A kde je můj plyšák? Otočka povinná. Píše Hanka. Zdravíme Hanku, no oblíbeného plyšáka si těžko koupíme v sámošce u hotelu. Tak zdravíme všechny posluchače, co teď třeba balí kufry a hurá na dovču.
1: Relax. Fresh time. Relax Radio.

0: try.
1: Filtr Pro. Regionální a certifikovaná firma pro montáž a servis klimatizací prémiových značek Samsung, Toshiba, LG, Midea a Hisense. Profesionální zaměření, návrh řešení na klíč, konzultace u zákazníka, nezávazná cenová nabídka. To vše je zdarma. Zajišťujeme nejen rychlé termíny montáže s dopravou zdarma, ale profesionální a čistou práci. Filtrpro.cz.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Sledujeme pro vás prázdninový provoz na českých dálnicích, tak pokud nás posloucháte za volantem, jedete po dálnici, jedete třeba s rodinou na dovolenou, tak kde se zdržíte? Pozor, D1, 285. kilometr ve směru na Brno, je tam dopravní nehoda, osobní auto se tam střetlo s dodávkou, průjezdné to ale je se zvýšenou opatrností. D5 na 34. kilometru ve směru na Plzeň, tak tam nohu splynu, je tam neprůjezdný aktuálně pravý jízdní pruh, leží tam paleta na vozovce. A ještě pozor, D7 před sjezdem na letiště u Prahy, tedy na výjezdu z Prahy směr Slaný, je tam dopravní nehoda, střet nákladňáku s osobním autem.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na další letní koncert v zahradě Kladenského zámku. Ve čtvrtek 2. července od 19 hodin se můžete těšit na vystoupení zlatého slavíka Václava Nojda Bárty. Čtvrtek 2. července, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafon.cz. Vodafone.
2: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
3: V tom musí být celá liška.
4: A takže je, nabíjíme koloběžku. Mám mě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
3: No jasně, všechno u nás doma.
4: I moje hračky. Děkuju.
5: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre. Jsme

0: Takhle pěkně vám hrajeme v pondělí 29. června na Relaxu. První prázdninové pondělí. A schválně, už jste zamkli byt, sedíte třeba v autě, máte kufry a přesně v tu chvíli přijde ten pocit. Počkej, něco jsme nechali asi doma. Zajímavost, podle staršího českého průzkumu si důležitou věc na dovolenou aspoň jednou zapomněla více než polovina Čechů a skoro třetina přiznala, že se jim to stává i pravidelně. Nejčastěji je to buď kosmetika, oblečení, nabíječky a taky brýle. Takže klid, jestli se právě vracíte od první benzínky domů, tak rozhodně v tom nejste sami. A kdo víc teď zapomíná, jsou to muži nebo ženy? Překvapivě to nejsme my, pánové. Český průzkum ukázal, že ženy zapomínají mnohem víc. Ale pozor, na jejich obhajobu ženy často balí nejen sebe, ale samozřejmě i děti. Taky se starají o lékárničku, doklady, nabíječky, berou i hračky. Zatímco my, pánové, nevím jak u vás, ale já mám třeba na starost umít auto na dovolenou. No a pak už jen hodím do kufru trenky, plavky, ručník a já mám hotovo a můžu klidně vyrazit. Takže dámy, je to zapomnětlivost u vás nebo jen větší objem práce?
1: Relax. Fresh time. Relax Radio.

0: Přesně 15.00 začínají na Relaxu zprávy.
1: V Berouně musí obyvatelé počkat na úklid znovu otevřené České ulice kvůli zaplňování spár a v Neratovicích i letos pokračuje dobročinná akce s názvem Školní štafeta. Vítejte u dalších zpráv s Honzou a Bárou.
2: Relax Radio.
1: Téměř týden je Česká ulice v Berouně opět průjezdná. Stavební firmě se podařilo dokončit rekonstrukci o několik dní dříve, než se plánovalo. Po dokončení dláždění je však nutné po určitou dobu ponechat na povrchu jemný štěrk a kamennou drť. Teprve po dostatečném zaplnění spár bude možné přistoupit k finálnímu úklidu komunikace. Dobročinná akce Školní štafeta 2026, kterou město Neratovice spustilo na začátku června, stále pokračuje. Díky ochotě dárců se v kanceláři starosty města postupně shromáždilo množství školních tašek, batohů, penálů i dalších školních potřeb, které mohou udělat radost dalším dětem. Ve Slaném se blíží splatnost poplatku za odpad, pokračuje starosta Martin Hrabánek.
3: Uhradit se musí nejpozději do 30. června. Vyjde na 900 korun ročně za osobu a rok. Vybírá se i od vlastníků nemovitostí, ve kterých není nikdo přihlášen k trvalému pobytu. Při vyúčtování je vždy klíčový, správný variabilní symbol.
1: Spolupráce mezi pražskými vodovody a kanalizacemi a hasiči hlavního města Prahy pokračuje. Je tradicí, že před začátkem letních prázdnin vodohospodáři předávají svým kolegům dar. Letos se jednalo o podvodní dron v hodnotě několika set tisíc korun. Dar hasiči vždy dostanou dle aktuální potřeby.
2: Sport.
1: Rozložení pavouka vyřazovací fáze mistrovství světa ve fotbale poměrně výrazně pozměnilo pohled na největší favority turnaje. Díky příznivějšímu losu se po skupinové fázi stala hlavním adeptem na účast ve finále Argentina, která na šampionátu v Americe obhajuje zlato.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
1: Zítra nás čekají nejvyšší denní teploty 27 až 31 stupňů Celsia. Bude oblačno a jen výjimečně nás zasáhnou dešťové přehánky nebo bouřky. Ve středu bude zataženo až oblačno. Postupně na celém území Středočeského kraje se vyskytne občas déšť, přehánky nebo bouřky, které mohou být i silné. Později odpoledne a večer budou srážky od západu ustávat a oblačnost se bude zmenšovat.
0: Pokud naši posluchači chtějí déšť, chtějí ochlazení, tak doporučuji Barčo, aby si vzala auto a šla si ho umýt, protože to je taková klasika, ne?
1: Co? No, tak auto mám umytý asi 3 dny.
0: A nic?
1: No Ježiš. Teď už to přijde, že
0: jo? No jo, ale tak to vydrželo, já to mám tak, že prostě já když umyju auto a jenom vyjedu, tak najednou už vidím dálce ty mraky a pak mi to skropí déšť, no.
1: No jo, Honzíku, ale ono by stálo za to, aby to umytý auto vydrželo aspoň týden.
0: No tak to by vydrželo 3 dny, to je dobrý, ne?
1: No nevím, nevím, no.
0: Tak jako... to si měla teda v tom velkém parnu to auto, Ježíš, proto se takhle leskne na tom parkovišti.
1: Já se pro příště poučím.
0: A nebo taky některé dámy to mají, že prostě vyperou, dají ven prádlo a začne pršet. A nebo se taky často říká, no, umyla jsem okna a zase prší. Eva Farná, Zapadlej krám, za chvilku na relaxu a taky dáme souboj. Jo, já vlastně jdu do horkého křesla, co?
1: Jdeš, jo?
0: Jdu, no.
1: Já myslela, že ne?
0: No, tak dneska tam se dám.
1: Takže jdeš ty, no ale to je dobrá zpráva, to ráda
0: no.
1: Slyším.
0: Těším se.
2: Relax Radio. Honza Ladra. Bára Průšová. Relax. Relax Radio.

Ocean House, novinka na Relaxu, další novinky nabídneme ve středu, vypadádě, relaxádě. Zatím můžete vyrazit k nám na web radio.relax.cz a zahlasovat pro svého favorita, dostat ho třeba až na první místo. Kdo je tam teď, tak to se dozvíte v rychlé rekapitulaci.

0: Eva Farná, Zapadlej krám, česká muzika na relaxu a hlavně slibovaná muzika, to jsme vám slíbili po zprávách a taky jsme to dodrželi. Co taky dodržíme, je zítřejší ranní vysílání v úterý, tedy 30. června. Ráno bude naším hostem zpěvák a herec Ondřej Ruml. S Danem si budou povídat o jeho účinkování v soutěži X Factor, ale i o soutěži Tvoje tvář má známý hlas. Také nás pozve na koncert se skupinou Činasky. Ten bude 10. července v letním kině ve Slaném.
1: Čekuj náš web. www.radio-relax.cz. Jsme všude s tebou.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Navštivte svého prodejce a servisního partnera vozů Honda. Těšíme se na vás v autosalonu Klokočka v Praze Řepích. www.klokočka.cz.
2: Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na Dny města Kladna.
3: 3 dny, 1 stage a spousta zážitků.
2: Ve dnech 11. až 13. září se mimo jiné poprvé představí unikátní trojkombinace kapel Vanastovy věci, Lucie a Kabál. 11. až 13. září městský areál Sletiště a Dny města Kladna.
3: Více na www.dnyměsta.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď

0: soutěž. Dálniční hlídka
1: Rádia Relax. Tak pojďme společně zkontrolovat dálnice v České republice. Pozor, na D11 na 22. kilometru ve směru na Hradec Králové je tam na vozovce předmět. Podle dostupných informací je to pneumatika. Kusy pneumatik jsou tam prý rozlítané v obou jízdních pruzích, tak rozhodně nohu z plynu a pozorněte. Kolona aut pak brání v provozu, plynulému provozu na D5. Kolona hlavně kamionů u Berouna na D5 ve směru na Plzeň. Zdržení podle dopravních serverů kolem 16 minut.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Realita tady se mnou a tady se mnou je taky Parča. Parčo, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Ty jsi zaskočená, věď, já jsem ti říkal, já ještě musím udělat Instagram, protože my začínáme souboj, ale já ještě pozvu naše posluchače na Instagram, na náš rádiový Instagram, protože tam taky vlastně probíhá souboj, a to o 2 vstupenky na M-Fest. Zaznamenala si tady ten festival? No. Bude obrovský, ano. Bude fakt obrovský, je to festival, který proběhne v Mutějovicích, vystoupí tam Ben Kristoval, Xindl X, taky Slza, Adam Mišík, Sebastian a další. To jsou naprosto zvučná jména a my máme volné vstupenky. My vás tam dostaneme někoho zadarmo. Festival, který proběhne 11. července. A vy, pokud teď mrknete na náš rádiový Instagram, tak tam zjistíte podmínky té soutěže. Já můžu takhle propálit tu otázku. O kolikátý ročník festivalu se jedná? Tak s touhle otázkou, pokud se tam mrknete, tak s touhle otázkou tam budete bojovat. Já myslím, že to není nic náročného. Takže mrkněte na náš rádiový Instagram. No a teď už souboj, ten klasický moderátor versus právařka. Připravena bojovat?
1: No tak já určitě. A co ty?
0: Já taky, no. Tak jdeme na to. Fight. Tak povídej, co mě čeká a nemine.
1: Tak já si myslím, že to není nic těžkýho, protože tohle jsem zažila i já. A dám ti malou nápovědu. No, bude to velká nápověda.
0: No.
1: Každý jsme to měli doma.
0: Dobře.
1: Tak můžem...
0: A ty jsi to zažila, jo?
1: Já jsem to zažila taky. Chvíli, ale jo.
0: Dobře, tak takže je to zvuk z reálného života, není to dneska seriál, není to vlastně... Dobře, tak jo. Tak já mám uši nastražené, naši posluchači taky, protože vy můžete vyhrát písničku na přání a takhle zní ten zvuk teda.

0: Ty se usmíváš, to je dobrá zpráva.
1: Já se usmívám, že ty jsi mě zařadila do kategorie už starší muž, protože ty jsi vlastně řekla, a tohle jsem zažila taky. Nenajdete to v muzeu.
0: Ne, to jsem ti určitě nezařadila do takové kategorie.
1: Tak když co by to mohlo být,
0: když jsem to zažila teda i já, tak to nemůže být vlastně tak dávno.
1: Tak nejdřív jsem si myslel, že je to tiskárna.
0: Ne, ne.
1: Ale to asi ne.
0: Ne, ne, ne.
1: Podle mě, jako to něco jí. To zařízení něco chroupá, ale
0: no.
1: Samozřejmě není to jídlo, ale je to věc.
0: Ano.
1: A teď je, jestli ty jsi to zažila, tak je, teď, abych to nestřelil vedle, buď je to ještě starší, to, co k nám přišlo v devadesátkách, a nebo je to podobné CDčku.
0: No, tak teď se musíš rozhodnout.
1: No, a to já právě nevím.
0: Tak si to pusti ještě jednou.
1: Tak dobře, pouštěj ještě jednou.

0: No, tak Honziku, pojď. Tak tím, že jsi to zažila ty a ty jsi hodně mladá, no, tak já řeknu, že je to DVDčko.
1: Honziku, ty jsi mě zklamal. No,
0: Takže to druhý, ne?
1: Je to to druhý.
0: Tak a to už je šance pro naše posluchače. 666-736-736. Tak zase nejsi tak mladá, no?

0: Vracíme se zpátky do souboje moderátor versus zprávařka. A dneska tedy Barča má dva body, já jsem v horkém křesle a fakt je horký dneska teda. Pojďme připomenout ten dnešní tvůj zvuk z reálného života.
1: Ano.

0: Teď si určitě posluchači říkají, co se to v tom rádiu děje, co tam vyndávají, tam vyndávají ty CDčka, než pustí další písničku, nebo co. No tak, co píšou naši posluchači? Tak máme jeden tábor.
1: Ano, tady je fakt jenom jeden.
0: Ano,
1: což je to dobře. Jako milý překvapení.
0: Takže jdeme rovnou na hlasovky, ano. Pojďme.
2: Tak já bych řekl, že to byl videorekordér. Petr Kubík.
0: Zdravíme Petra, koho pozdravíme dál?
3: Tak já si myslím, že to je VHS přehrávač. Normálně si tam strkali ty kazety. Mějte se.
0: Gabčo, ty se měj taky krásně, VHS zdravíme. Přehrávač. Tak třetí volající, kdo tam?
4: Magda, ahoj.
0: Magdo, ahoj. Ahoj, ty máš Magdo. Dobrou náladu, podle mě Magda jede na dovolenou.
4: Ano.
0: Ne, fakt?
4: To ne, určitě ne. Z velkých nákupů, velkýho nákupu, na dovolenou.
0: Z velkýho nákupu, ale tedy cestou už domů, proto máš tak dobrou náladu, třeba je to z práce, vej, takže už máš padla. No a máte na zahradě bazén?
4: Tá, nemáme, ale máme tam krásnou klec pro velkýho našeho velkýho krásného malináka, prosím tě.
0: Ano, tak to je paráda. Takže to máme asi podobný jako u nás doma. My tam nemáme sice klec, ale máme tam sprchový kout, který jsem asi včera použil 10krát během toho dne. Já to nemám jako Barča. Barča má bazén, že jo, tak to má výhodu. Ale zase já chodím k rodičům, takže to je
1: takže
0: taky
1: dobrý.
0: Takže
1: máš taky výhodu.
0: Pojďme ještě pracovat, Magdičko, co to tedy je za zvuk?
4: Prosím tě pěkně, já si myslím, že to je vyndání videokazety.
0: Barčo?
1: Máš pravdu.
0: A tady je fanfára. Takže já nemám dva body, ale ty máš možnost teďkon volby zahrát si nějakou písničku na přání na tu cestu domů, tak co to bude?
4: Prosím pěkně, já jsem bohužel ujetá jenom na depešáky, tak prosím něco od nich.
0: Dobře, dávám depešáky, než to najdu, tak nám jenom ještě prozraď, kam se chystáš letos na dovolenou. Když máme ty prázdniny, tak ať trošku navodíme tu prázdninovou atmosféru. Kam to bude?
4: Prosím tě pěkně, je to směr jižní Čechy.
0: Tak tam je krásně.
1: Ano,
0: tam
1: to je si nádherně. Moc uží.
0: A většinou vlastně, když je to kolem třeba i těch rybníků nebo těch vodních ploch, tak je to i rovina, takže doporučuji rozhodně vzít kola, krásný jako výšky jsou tam.
4: No, tak nebo radši koloběžku, ne, ty chtěl říct.
0: Nebo koloběžku, no. Magdičko, měj se krásně a tady jsou depešáci. Ghost Again posíláme právě teď. Ahoj.
5: Relax Radio. Honza Ladra. Bára Průšová. Relax. Relax Radio.

0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
1: 606 736 736.
2: Je čas vyčistit vzduch. Zastavte se v autosalonu Klokočka nebo se objednejte online na kompletní revizi chladicího systému za zvýhodněnou cenu. Autosalon Klokočka. www.klokočka.cz.
3: Relax Radio.
4: S relaxem v pohodě na cestách.

0: Máme tu 16. hodinu, úplně přesně to tady Honza tak nějak jako dal dokupy časově. Jdeme na zprávy.
1: Bude uzavírka mezi ulicemi až do září a v Žatci posilují kamerový systém pro bezpečí obyvatel a proti vandalům.
2: Relax Radio. Zprávy.
1: V Berouni stavební práce v ulici Na Hrázi pokračují podle schváleného harmonogramu. Do konce července bude dokončen první úsek mezi ulicemi Lužní a U Přívozu. Na něj plynule naváže druhá etapa, která začala 27. června. Do konce září budou následovat dokončovací práce na parkovacích stáních a chodnících, které už nebudou mít vliv na provoz. V Žatci mají nový skatepark, který hlídají kamery. Prevence má pomoci při řešení problémových skupinek před vandaly a zvýšit pocit bezpečí návštěvníků. Skatepark budou pravidelně navštěvovat i strážníci městské policie. Ve městě se kamerový systém hodně rozrostl. Aktuálně je ve městě několik fotopastí a 61 kamer. Filip Drápal, mluvčí pražské integrované dopravy, nám vysvětlí, co čeká cestující městské hromadné dopravy ve Středočeském kraji.
3: Středočeský kraj rozšiřuje možnost nástupu do vybraných autobusů všemi dveřmi. Opatření má urychlit odbavení cestujících a zkrátit zpoždění spojů. Cestující s platnou jízdenkou už nemusí nastupovat pouze předními dveřmi, dodržování pravidel budou častěji kontrolovat revizoři. Kraj si od změny slibuje pohodlnější a plynulejší cestování.
1: Česká republika má poprvé v historii strategii rozvoje paliativní péče. Vláda dnes schválila strategický dokument, který stanovuje dlouhodobý rámec pro systematický rozvoj paliativní péče v České republice až do roku 2035. Jeho cílem je zajistit kvalitní, dostupnou a koordinovanou paliativní péči pro dospělé i dětské pacienty se závažným život limitujícím onemocněním.
2: Sport.
1: Čeští hokejbalisté prohráli ve finále domácího mistrovství světa v Ostravě s týmem USA 1-2 v prodloužení a získali po třetí za sebou stříbro. Američané slaví triumf poprvé.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
1: Dnešní noc bude oblačná s bouřkami, ojediněle na území Středočeského kraje mohou být bouřky velmi silné v doprovodu s přívalovými dešti. Nejnižší noční teploty budou 21 až 18 stupňů Celsia. Já vám přeji hezký zbytek dne a budu se na vás těšit zítra.
0: Tak a ještě než utečeš, tak v podstatě můžeme hodit řeče, jak si zpříjemnit tu horkou noc, to znamená, když třeba nemáte klimatizaci a tak dále, co byste proto mohli udělat? Já mám výborný nápad, já už jsem mu tady několikrát jako říkal, dobrý je, když nemáte možnost spát třeba na zahradě nebo to, já klidně spím i na balkóně.
1: No to je super věc, ale já jsem včera objevila další super věc.
0: No povídej.
1: Já mám chameleonku, jo, a musím mít to terárko vevnitř prostě rosit rozprašovačem. A protože jsem si včera stavěla komodu a byla jsem úplně prostě vyřízená,
0: prostě
1: tak jsem
0: vzala
1: ten rozprašovač a celá jsem se porozprášila a dobrý.
0: Helejte takhle, kdybyste to ještě viděli, jak mi to ještě jako ukazuje, jo, Marča, jakože fakt si to dokážu docela živě představit. Každopádně, my máme doma těch terárek jako daleko víc, tak možná zkusím taky využít rozprašovače.
1: Zkus to, je to super.
0: Třeba jo, můžete nám klidně i poslat váš návod na to, jak přežít noc, abyste se vyspali, to znamená aspoň trošičku příjemně. 606 736 736, to je naše telefonní a SMS-kové číslo. Tohle už je Pink, co by hudební nabídka do další hodinky 16.03, právě teď.
2: Relax Radio.
4: Kaleidoskop s Alešem.
2: Kaleidoskop s Alešem. Relax Radio.
5: Relax. Ale.

0: Tak tohle byla jedna z posledních novinek Relaxády a taky jedna z posledních novinek, které u nás na rádiu Relax Bear Yesterday, Today, Tomorrow. Taková docela zajímavá, takový docela zajímavý název pro skladbu. Ptal jsem se před chvilinkou, co děláte proti vedru. Tak mi sem přišla SMSka, tak my jsme jednu noc spali na terase a druhou dole v obýváku s otevřeným oknem, ale nahoře je prej hůř. Rozprašovačem jsme stříkali na orientáku, to je asi o pohyb nějaký, předpokládám. Do termohrnku si dávám vodu s ledem, to jsem ještě neskoušel. A máme taky káť a do ní lezeme před spaním. To mi přijde jako hodně rozumný řešení. Pokud máte ještě nějaký nápad, klidně můžete. Já jsem se jenom díval, co to dělá třeba s naším mozkem, tohleto vedro. A je to neuvěřitelné. Když teplota stoupne na přibližně 30 stupňů, tak mozek samozřejmě spotřebovává víc energie na ochlazování těla. Proto lidé v těle těch vedrech dělají chyby, hůř reagují a pomalej teda taky a hůř se soustředí. Takže už to máte zdůvodněný, proč třeba vám to dneska nešlo.
1: Relax Radio.
2: Aleš Švarc.
1: Aleš Švarc. Relax.
2: Relax Radio.

0: co se děje ve vašem městě.
1: Napište na zprávy@radio-relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio, to jsou aktuální zprávy z vašeho regionu.

0: Před chvilinkou DNC Cake by the Ocean, teď už pojďme za fotbalem, máme 4:45 a mám tady takovou kontrolní otázku, my jsme se tady o tom bavili s kolegou Honzou, že teďka, když už jsme jako vypadli, tak si myslím, že ten zájem o ten fotbal trošku opadá a můžeme si to hned vyzkoušet třeba, takže se vás zeptám, jestli si pro sebe dokážete říct, ve kterých státech se letošní mistrovství světa hraje. Tak, kdo to dokázal, jsou celkem tři, tak je dobré a ještě furt to zajímá. Jinak titul světových šampionů na letošním 23. mistrovství světa ve fotbale obhajuje Argentina, to už jsme tady několikrát říkali. Po 20 letech, a to jsme u toho, se turnaje účastnilo Česko, ale vypadlo už v základní skupině. Mimochodem, abyste věděli správnou odpověď, tak samozřejmě Spojené státy, Kanada a Mexiko. Do prvního kola vyřazovací fáze mistrovství světa, v němž hrají vlastně od pondělních 22 hodin proti Paraguaji, postoupili z prvního místa skupiny E. Mluvím o fotbalistech Německa, ale ty se navíc dočkali ještě tvrdé kritiky, a to ze strany někdejšího skvělého útočníka Anglie, Garyho Linekera. Současný výběr, on teda tvrdí, že současný výběr Německa je jedním z nejslabších, který kdy viděl. No, ať si to kluci vymou k srdci, no. Cristiano Ronaldo, co si budeme povídat, prostě hvězda. Na letošním fotbalovém mistrovství světa zatím nevynechal ani minutu. Je to dobrá fyzička. V závěrečném utkání skupiny K proti Kolumbii však po druhé na turnaji vyšel střelecky na prázdno, protože zápas skončil 0-0. Jinak, když už jsme u těch zápasů, tak dneska Německo-Paraguay 22:30 a Brazílie-Japonsko v 19 hodin. Mimochodem, když už jsme u té Brazílie, tak jedna perlička nakonec. Brazílie je totiž jedinou reprezentací, která se kvalifikovala na každé mistrovství světa od roku 1930. Zároveň drží rekord v počtu titulů i odehraných zápasů.
1: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa ve fotbale 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno, největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaaauto.cz.
2: Relax Radio.

0: Zajišťujeme nejen rychlé termíny montáže s dopravou zdarma, ale profesionální a čistou práci. Filtrpro.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x 0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.

0: tip relaxu.
1: Pojďte se nechat pozvat na akci, jako na kterou já se osobně hodně těším, protože tohohle zpěváka mám rád. Řeče o Pokáčovi, který 31. července v Přírodním divadle v Doxech u Kladna bude mít svůj koncert, takže samozřejmě je celkem jasný, že se tady musí nějakým způsobem uvést a pozvat sám. Tak jdeme na to, máš slovo, chlape. Tak ještě jednou se nám trošičku zaseknul, nevadí. Já si myslím, že teď to dáme úplně v pohodě.
2: Takže čau, tady Pokáč, zdravím všechny posluchače Rádia Relax a rád bych vás pozval na můj koncert na Doxech u Kladna, který proběhne 31. července v krásném areálu Přírodního divadla. Tak přijďte všichni z Kladna i z okolních velkoměst, jako je Stochov, Tuchlovice, Buštěhrad, Stehelčeves a další. Těším se na vás, ahoj.
1: Tak, máme to sice na dvakrát, ale o to možná bylo tak jako lepší. Doufám, že dorazíte, bude to stát za to, co si budeme povídat. I počasí už má být dobrý, takže přátelé, je to jasný. Pokáč 31. července.
0: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8

0: Dávejte prosím pěkně hodně velký pozor, i když už sluníčko alespoň tady za okny studia zašlo a stále se ještě můžete spálit, protože, co si budeme povídat, až kolem 80% UV záření pronikne přes oblačnost a může být tenčí i silnější. I když jak koukám ven, tak tohle už je opravdu jako asi hodně silný, tak to bych se asi až tak úplně nebál. Nicméně třeba v příštích dnech, protože to sluníčko bude mizet, co si budeme povídat, od středy už má být docela příjemně, tak dávejte bacha, aby náhodou jste to ještě nikdy neodskákali. A lze se výrazně opálit nebo i spálit během zataženého dne. Mě docela zajímalo, jak by to vypadalo na plovárně, když bude zataženo pod mrakem a tam bude třeba plná plovárna a všichni budou ležet a opalovat. To bylo si zajímavě. Nic, dáme si muziku 90. let a rok se ti. How do you do?
1: Relax Radio. Největší hity 90. let.

0: Léto je tady. Invia. Pojďte s námi nejen k moři. Právě teď nejširší nabídka last minute zájezdu na pobočkách Invia. Jsme tu pro vás ve vašem městě. Navštivte nás na pobočce a vyberte si vaši vysněnou dovolenou. Najdete nás v Oáza Kladno, v Lounech, v Rakovníku, ve Slaném nebo v Kralupech nad Vltavou a nově i v Čakovicích. Invia. Radost začíná u nás.
1: Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na další letní koncert v zahradě Kladenského zámku. Ve čtvrtek 2. července od 19 hodin se můžete těšit na vystoupení zlatého slavíka Václava Nojda Bárty. Čtvrtek 2. července, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
1: 606 736 736.
2: Je čas vyčistit vzduch. Zastavte se v autosalonu Klokočka nebo se objednejte online na kompletní revizi chladicího systému za zvýhodněnou cenu. Autosalon Klokočka. www.klokočka.cz.
3: Relax Radio. S relaxem v pohodě na cestách.

Tohle byla Katy Perry, Last Friday Night a za pár minut, konkrétně za 2,5, tady bude 17. hodina, ale ještě máme chvilinku čas, já jsem se byl podívat s teploměrem v ruce tady na naší terásce a musel jsem teda uznat, pokud teploměr neklame, že ta teplota 28, 29, která je tam teďka aktuálně, bez toho pařícího sluníčka, mi přijde strašně příjemná. Zároveň s tím jsem tady našel takovou docela zajímavou informaci. Pokud teplota v noci neklesne pod 20 stupňů, a to je možná ten důvod, proč se ráno těch uplynulých dnech, proč jste vstávali a měli jste toho plný brejle, tělo se nestihne dostatečně ochladit, pokud neklesne pod těch 20 stupňů a hlavně regenerovat. Proto ta únava po těch několika tropických nocí je rozhodně výraznější, než pak třeba po jednom horkém dni. Tak uvidíme, jak to bude vypadat zítra. Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem.

0: 17 hodin a 1 minuta k tomu.
1: Relax Radio. Relax Radio.
0: Počasí. Nejdřív jsem chtěl říct, jak jsem slíbil, ale ne. Já jsem nesliboval, já jsem to pouze sděloval. Jak jsem sděloval před chvilinkou, tak zítra už by se mělo počasí trošičku lámat. Podle meteorologů bude oblačno, v jeho východní polovině území polojasno až skoro jasno. To znamená, ne všude budou mraky. Ojediněle přehánky nebo bouřky, hlavně na horách. Večer čekáme od jihozápadu přehánky a bouřky četnější a pozor, dokonce i silné. Nejvyšší denní teploty 28 až 32 stupňů Celsia, na západě kolem 25, na jihovýchodě zase až 630. Pokud vyrážíte na hory, jako jsem to udělal já, tak v 1000 metrech bude okolo 24 stupňů, teď o víkendu to ale neplatilo. Dáme si samozřejmě i nějakou startující muziku. Ed Sheeran, Shape of You.

0: A už za chvíli vám prozradím, kdo sem dorazí zítra ráno za hosta. Hodně zajímavého hosta.
1: Relax Radio.
2: Kaleidoskop s Alešem.
1: Kaleidoskop. Relax Radio. Relax.

0: Felix Jan je nejenom za jednou z novinek ve vysílání Rádia Relax, ale zároveň také za jednou z novinek Relaxády. Určitě se tam objeví už tuhle středu, tak na ní buďte připraveni. Mimochodem, když už jsme se o tom začali jakoby bavit, tak nezapomeňte, že hlasovat do Relaxády, to znamená utvořit jí, tak to můžete na www.radio-relax.cz, záleží jenom na vás. Ta poslední dopadla docela dobře, tak mrkněte na to a pošlete hlasy. Už se ve středu od 18 hodin hodně těším.
1: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Relax Radio.

0: 17.17 na Relax Marshmallow Holy Water. Už jsme si před chvilinkou říkali, že k tomu, aby se nám dobře spalo, bychom měli mít v noci teplotu minimálně pod 20 stupňů Celsia, to znamená, neměli bychom překročit ten pojem tropická noc. Jak na to? Mrkněte se na náš rádiový Facebook. Je to tam.
1: Relax Radio je on air i online. www.radio-relax.cz.
2: Na Facebooku a Instagramu jsme Relax Radio.

0: Na relaxu Anastasia One Day in Your Life máme za minutku přesně půl šestou a mám tady pro vás pozvánku, jak jsem sliboval, kdože jsem dneska, nebo dneska, zítra ráno, dneska vám to řeknu, ale zítra ráno dorazí, náš host bude zpěvák a herec Ondra Ruml. S kolegou Danem si budou povídat o jeho účinkování, to vedro je hrozný, si budou povídat o jeho účinkování v soutěži X Factor, ale také o soutěži Tvoje tvář má známý hlas. No a hlavně, proč je tady, to je to nejdůležitější. Faninky a fanoušci Ondry Rumla už určitě tuší, pozve nás na koncert se skupinou Činasky, který bude už 10. července v letním kině ve Slaném. Tak zítra ráno nezapomeňte poslouchat.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Je relax. Relax Radio.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Pojďme juknout na dálnici, máme přesně 2 minuty po 5:30, začneme na D5, zhruba na 22. kilometru na trase Praha Rozvadov stojí, a asi myslím, že v tomhle počasí to není nic divného. Stojí tam porouchaný auto, zasahuje částí do vozovky, takže pozor, kdyby náhodou jste jeli okolo, tak do toho nevlítnete. To samé, v podstatě jen vozidlo je jiné, je na D11 mezi 30. a 31. kilometrem. Jiné je to v tom, že tam stojí náklaďák a ten přece jenom zabírá trošku víc místa. Počítejte s tím, že i tam může být stížený provoz. Na D4 tam je takovýho trošku něco zvláštního. Velké varování s vykřičníkama, zvířata na vozovce, konkrétně koně, tak jezděte opatrně, protože nejenom ty vaše koně pod kapotou, ale i ty živí se můžou objevit na D4, konkrétně na 47. kilometru.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na Dny města Kladna.
1: 3 dny, 1 stage a spousta zážitků.
0: Ve dnech 11. až 13. září se mimo jiné poprvé představí unikátní trojkombinace kapel Vanastovy věci, Lucie a Kabál. 11. až 13. září městský areál Sletiště a Dny města Kladna.
1: Více na www.dnyměsta.cz.
2: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
4: V tom musí být celá liška.
5: A takže je, nabíjíme koloběžku. Mám mě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
6: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky. Děkuju.
7: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
8: Jsme energie tohoto města.

0: Tak tohle byl Xindl X v blbým věku. Myslím si, že pokud je někdo v blbým věku, tak to může trošku jako hůř nést i psychicky. No a na psychiku, to my jsme jako odborníci. Navíc dneska nám k tomu nahrává takové speciální výročí, protože, a to vám každý psycholog potvrdí, že když se s někým objímáte, tak jako ta vaše psycho, ta vaše hlava, ta se v podstatě dostává do naprostého klidu a jako myslím si, že to budete snášet všechno dál. Vodoslíp a dnes je den obětí. To je docela dost, ale obětí zíl E. Jo, jenom abyste tomu rozuměli. No a to není samozřejmě všechno, co slavíme dnes. Máme tady pohled do kalendáře.
1: Významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 29. června. Tento den roku 1900 se narodil francouzský spisovatel Antoine de Saint-Exupéry. Po 14 letech ho napodobil český dirigent Rafael Kubelík. V roce 1953 spatřil světlo světa ve Skotsku zpěvák Men at Work Colin Hay. Dávno v historii v roce 1613 vyhořelo už tehdy známé Shakespeareovo divadlo. Přesně o 300 let později začala druhá balkánská válka. 3 roky na to se vzneslo vůbec první letadlo značky Boeing. Ročník 1979 je Richard Breen, člen skupiny Five. 29.6.1963 se vůbec první písnička, tehdy neznámé skupiny Beatles From Me To You, dostala do britské hitparády. Psal se rok 1976, když Seychely vyhlásili nezávislost.

0: kapelou Spring jsme dojeli na konec hodiny, za minutku bude 18.
1: Relax Radio.
0: Tak já tady ve studiu vypnul klimošku, protože mi sem začalo příjemně foukat zvenku. Vypadá to, že se sem možná večer něco přižene, možná ne, nevím. Já tohle to neumím moc odhadovat. Každopádně jukneme na předpověď počasí na zítra. Mělo by být polojasno až oblačno, možná někde ještě skoro jasno. Teploty máme nejvyšší od 28 do 32 stupňů, nicméně na západě jenom okolo 25. Na jihovýchodě naopak můžeme dosáhnout až k 36 stupňům. Pokud byste vyráželi v rámci prázdnin na dovolené na hory, tak tam očekávejte okolo 24 stupňů Celsia. No, bylo by samozřejmě ještě dobrý nabídnout muziku, kterou si 100% zahrajeme a už de facto za pár minut. Co si budeme povídat, je pondělí a ten business se zase vrátil zpátky, i když leckomu se do práce nechtělo, nedá se nic dělat, je to realita všedního dne.
1: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Alešem. Relax Radio. Relax.

Muzika pro všechny ty, který práce těší, obzvláště při pondělku, to je radost. Máme 29. června, sice už jsou prázdniny, ale tak jako na ten červencový měsíc ještě teprve čekáme. Pozor, ale čekáme i na zítřek s datem 30. června. Ono, červen a červenec, má to spolu něco společného, za chvilku vám vysvětlím proč. A do zítra čekáme, protože ukončíme naši instagramovou soutěž, ve které soutěžíme o dvě vstupenky na M-Fest. A teď se přeneseme do července, protože právě M-Fest probíhá ve sportovním areálu v Mutějovicích 11. července. Mimochodem Ben Kristoval, Xindl X, Slza, Adam Mišík, Sebastian, jako já myslím, že to není úplně špatný festák. Nezapomeňte, že stačí mrknout na náš rádiový Instagram a napsat tam, o kolikátý ročník festivalu se jedná. To je dost obtížná otázka. Pokud ji odpovíte, tak už zítra odpoledne můžete dostat dva lupeny právě na zmiňovaný M-Fest. 11. můžete vyrazit a udělat si hezčí prázdniny.

0: Posloucháte Radio Relax, je přesně 7:15, pondělí s datem 29. června. Nevím, jak jste prožívali ty horký dny, který v podstatě už by měli pomalinku, ale jistě končí tam měnice v ty střední horký dny, ale já jsem to řešil tak, že jsem prostě naběh do sprchy, pořádně jsem se osvěžil a pak jsem si myslel, jako, že jsem na tom jako strašně dobře. Jako takhle, dozvěděl jsem se, že ledová sprcha podle odborníků nemusí být zrovna nejlepší volba. Je to dobrý na to pamatovat, protože velmi studená voda způsobí stažení cév, takže tělo prý může odvádět teplo méně efektivně. Vlažná sprcha, a to je to, co doporučujeme, často ochladí organismus lépe a na delší dobu. My to tady ve studiu řešíme tak, že já tady mám takový speciální ručník, který vždycky namočím. Po vysílání je téměř suchý. Dneska teda ne, dneska to není tak úplně hrozný, ale funguje to taky. Jo, jak se říká, mokrý hadr na palici, něco na tom bude. Zkuste to třeba v příštích dnech, kdyby vám náhodou bylo vedro taky.
1: Relax Radio. Největší hity 90. let.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
1: Navštivte svého prodejce a servisního partnera vozů Honda. Těšíme se na vás v autosalonu Klokočka v Praze Řepích. www.klokočka.cz.
2: Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na další letní koncert v zahradě Kladenského zámku. Ve čtvrtek 2. července od 19 hodin se můžete těšit na vystoupení zlatého slavíka Václava Nojda Bárty. Čtvrtek 2. července, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte, třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.

0: pejskovisům. Pokud máte nejen dobré srdce, ale i podmínky na to poskytnout pejskovi z útulku nový domov, poslouchejte.
1: Dneska vyrážíme směr útulek pro opuštěná zvířata, konkrétně frčíme do Jimlína. To byste ostatně poznali, kdybyste se jukli k nám na www.radio-relax.cz a podívali se na poslední přírůstek na Rebeku, která po příchodu do útulku v Jimlíně podle tvrzení byla bázlivá až agresivní. To všechno stojí právě v tom vysvětlování, jak se Rebeka má, co má za sebou a tak dále. Můžete si přečíst, že Rebeka je relativně mladá, chytrá a je to hlavně aktivní psí slečna, která čeká už na toho svého osudového člověka, který asi jako by neměl být takový ten klasický gaučák, ale měl by být trošku aktivní, protože ona má obrovské množství energie, miluje dlouhé procházky a tak dále. No prostě myslím si, že s ní si ten pohyb opravdu užijete. Navíc jsou tam určité bonusy, skvěle zvládá hygienu, i povely, jako sedni, lehni nebo pác taky, jinak taky zbožňuje aportování a přetahuje se ráda o hračky a tak dále. Myslím si, že by bylo dobré využít Rebeku k takovému tomu psímu sportu. Já přesně nevím, jak se to jmenuje, ale můžu se na to podívat. Jo, dog trekking a ještě jeden agility. Jo, tohle mě napadlo a k tomu by se eventuálně Rebeka dala využít. Tak pokud byste měli zájem, buď to do Jimlína zavolejte, nebo tam rovnou zajďte, ale lepší je dopředu zavolat a můžete si pro Rebeku vyrazit.
0: Pokud nemůžete pejska adoptovat a přesto byste rádi pomohli, finanční nebo věcné dary útulky uvítají. Podrobnosti a fotografie hledejte na stránkách útulku nebo na www.radio-relax.cz. Relax.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

Začaly nám prázdniny, tak to jste si asi všimli, to mi je jasný, zvlášť pokud jste rodiče. Nicméně, pokud máte ratolesti, kteří jsou trošku jako starší, tak jste si možná všimli toho, že oni třeba začínají mizet na večer a tak dále, různě do parku a podobně, aby tam randili. Já to řeknu úplně jednoduše. Součástí rande, já si toho všímám daleko víc, protože já chodím přes park zpátky do rádia i nebo z rádia i do rádia a fakt je ten, že tam je několik stinných míst, kde už jako přesně vím, že si budou dávat dostaveníčko takový ty náctiletý a podobně. Co tam probíhá, to nebudu komentovat, nicméně jsem chtěl jenom říct, že polibek jako takový samotný rozhodně protahuje obličejové svaly a to rozhodně víc, než když se mračíte. Potom polibkem určitě posilujeme imunitu a abych byl úplně přesný, tak abyste tak jako zhruba věděli, ono v tom mládí je to asi nejvíc, jo. Ale průměrný člověk se za život políbí přibližně 20 tisíckrát. Jako samozřejmě záleží na životním stylu, to je jasný. Někdo to číslo překoná několikanásobně, to znamená, líbe se i za někoho jiného. Jiný zůstane hluboko pod ním. A to je možná chyba. Rajcet Fred dávají hudební radu, nemluv, rovnou líbej a pokud třeba teďka vyrážíte na nějaký to rande, tak si z toho vemte příklad.

tohle byla Leona Lewis pár minut před 19. hodinou. Když se podíváte ven, tak jako obloha je lehce zatažená. Nevím teda jak u vás, ale tady za oknem studia určitě ano. Takže už se tak trošku začínám bát, abych jako došel doma, protože koukám samozřejmě na počasí a mělo by začít i trošičku jakože krápat. Jsem zvědav, jestli to stihám, anebo ne. Každopádně vy se můžete podívat na náš rádiový Facebook, tam se podívejte, jak to udělat, aby se vám v noci dobře spalo, protože potřebujeme tu teplotu snížit, ale jednak tu venkovní a jednak samozřejmě i tu tělesnou, aby jsme usnuli, to je docela důležitý a to jsem ani nevěděl. A pak se můžete podívat i na náš rádiový Instagram, tam totiž máme soutěž, všechno už jsem řekl, všechno tam je i vysvětlený, takže můžete se zapojit, protože pozor, zítra to končí, budeme vyhlašovat vítěze.

0: A tím, co ty mi vajci to namířil jako astronaut do kosmu, my jsme přistáli na 19. hodině a 2 minuty k tomu.
1: Relax Radio.
0: Přemýšlím, co z té zítřejší předpovědi mám tak jako pustit ven, protože předpoklad je, že bude snad úplně všechno skoro jasno, polojasno a dokonce by mělo být i oblačno. Můžeme očekávat i přehánky nebo bouřky, fakt je ten, že po těch pařácích se není co divit, i když mají být prý hlavně na horách. Nejvyšší denní teploty ale přesto hlásí meteorologové relativně vysoké, 28 až 32 stupňů na západě, ale jenom kolem 25 stupňů na jihovýchodě, ale pro změnu zase 36. To jako to je sakra velký rozdíl. Kdybyste vyráželi na hory, tak tam bude okolo 24 stupňů. No a nabídka muziky mezi 19. a 20. bude toho spoustu. Za chvíli třeba Rock and Bowman, taky Whitney Houston, ale já bych s dovolením ještě tak jako nenápadně vyzdvihl Imagine Dragons.

0: Tak i na tuhle muziku se můžete těšit vlastně už za pár minut. Máme 3 minuty po 19. Přeju vám hezký pondělní večer a těším se zítra dopoledne.
1: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Relax Radio. Relax.

0: Rádio.
1: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
0: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
1: Napište na zprávy @radio-relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax.

0: Rádio.
1: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
0: Relax Rádio.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Navštivte svého prodejce a servisního partnera vozů Honda. Těšíme se na vás v autosalonu Klokočka v Praze Řepích. www.klokočka.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
3: Relax

Chtěl jsem jenom říct, že už nehledám to, co je zbytečný. Nechám vítrvát, nechám plynout dál to, co plynout má. Ale dokud budu tady, tak se budu dál hnát. Přes všechny ty nástrahy hrdě dál stát jako voják v poli. Pochopil jsem dávno, že nejsem sám, ani ty, ani já, všechno má svoji roli. Když se řídíme dolů a padáme tmou a nevíme, kde jsme, tak je to jen součást. Všechno to zapadá.

Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Navštivte svého prodejce a servisního partnera vozů Honda. Těšíme se na vás v autosalonu Klokočka v Praze Řepích. www.klokočka.cz.
2: Relax

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

102,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Relax Radio.
1: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou, a včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou, všude barvy jsou, splývají naše těla.

významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 30. června. Tento den roku 1956 v Sheffieldu spatřil světlo světa zpěvák Adrian Wright z britské formace Human League. Přesně 10 let na to byl svět bohatší i o boxera Mikea Tysona. Nejmladší hudební generaci zastupují hned dva narození, dokonce ve stejný rok, 1982. Je to Cheryl Tweedy, členka dívčí skupiny Girls Aloud. A Anton Gordon, toho byste objevili v kapele One True Voice. V roce 1834 americký kongres schválil vznik nového území nazvaného Indiánské teritorium. Dnes se jmenuje Oklahoma. Roku 1962 státy jako Rwanda a Burundi vyhlásili nezávislost a poslední červnový den v roce 1975 se Cher pouhé 4 dny po rozvodu se Sonny Bonem vdala za Greka Almana.